0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni. Ale to se může rychle změnit. Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.

0: se pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: tady, dámy a pánové, závěr pracovního týdne, pátek 14. srpna. A jsou tady taky hity pro dobrou náladu. 3 minutky před půl šestou, z ranní jízdy nabízíme ranní hudební menu. Společnost nám budou dělat už za chvíličku Kořeněné kočky z kapely Spice Girls, hity Wanna Be. Přidají se DJ David Guetta, Alok a Run Run River. A kousek, kdo ví, jestli v ranní jízdě rády budou nabízet v závěru pracovního týdne kluci z kapely Kabát. Ano, všechno jinak, i dneska bude pokračovat letní den. A oproti dnům předchozím se vrátí teploty přes 30 stupňů Celsia. Ač tady po rádu máme zase pořádně chladné jítro a barz, kde teploty padly docela nízko. Máme pro vás soutěž o klimatizaci.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
3: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
3: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
3: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
3: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Rádio Jih. Počasí.
0: Závěr pracovního a zároveň samozřejmě i prázdninového týdne bude podle meteorologů bez oblačnosti. Teploty až 32 stupňů Celsia v Jihomoravském, maximálně 30 stupňů Celsia ve Zlínském kraji. Prostě vymetená obloha a tropické teploty. Po ránu chladněji v Polešovicích 13 stupňů Celsia, Břeclav, Nový Podvorov či Sedlec u Mikulova měří 14 stupňů.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké páteční ráno i na cesty, míříme za volanty, máme tady dvě omezení provozu, na Brněnsku v Modřicích, v Chrlické ulici probíhají práce na silnici, počítejte proto s omezením provozu, a to až do 31. října, a na Brněnsku v Ořechově v ulici Ježov, respektive Ježkov, abych byl úplně přesný, počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. Tak ještě jednou krásné ráno na vozovky, i dnes, ať už pádíte kamkoliv, přejeme si jen šťastnou cestu.
2: Ranní jízda. Ranní jízda. Na Rádiu Jih.
0: No a naše směřování jasné, k víkendu je v podstatě za dveřmi, ale my vás ještě i díky hitům pro dobrou náladu pevně věříme, úspěšně provedeme dnešním všedním dnem. K hitům pro dobrou náladu za pár minut nabídneme třeba oslavence, prozradíme, kdo má 14. srpnový den roku 26 svátek, a podíváme se i lehoulince do historie, třeba na ledničku, anebo se můžeme podívat taky na první snímek země. To vše už za pár minut. Je 5:30, chcete-li půl šesté, krásné ráno Moravo, díky, že jste si jem s Rádiem Mix, Rádiem Jižní Moravy, ať se vám daří.
2: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 114, Brno, 151, Uherské Hradiště, 969 a Zlín, 9.

0: hodina 40 minut, páteční raní z Lady Gaga, Bad Romance, Co nevidět, Banners, Someone to You, a tento kousek pošleme Alanům, již mají v pátek 14.8. svátek. Přestože Keltové svorností či schopností jakéhosi souladu právě neoplývali, jméno Alan významově překládané jako svorný se pojí právě s kelčtinou. Původ a význam jména není zcela jednoznačný a slovem soulad se charakterizovat nedá, ať se jméno Alan jako soulad může překládat. No je to v podstatě jedno, důležité, že Alanům po ránu zraní zdy blahopřejeme, za chviličku pošleme onen slibovaný hudební dárek, ale Alanu nemáme bůhví kolik na jižní a jihovýchodní Moravě. Kyjovsko, Veselsko, tady bychom je spočítali na prstech jedné ruky. Uhersko, Radisko má podle statistik 12 klapíků se jménem Alan. Slavit se bude na Zlínsku, kde jich je 15. A Znojemsko hlásí 12 pánů s tímto jménem. Taky tak zdravíme a blahopřejeme. Eny a Čertula, to jsou zase jména vypsaná ve zvířecím kalendáři. Tak našim milovaným zvířecím parťákům také všechno nej. No a před pár minutkama jsme slíbili, že se podíváme je lehce do historie, nabídeme nějakou tu zajímavost. Tak míříme do 14. srpna roku 1835, kdy získal britský vynálezce Jacob Perkins patent na zařízení, které dokázalo vyrábět led a ochlazovat kapaliny. Nešlo ještě o, řekněme, takovou ledničku, jakou máme dnes doma, ale o princip, ve kterém moderní lednice a mrazáky dodnes fungují. Perkins využil uzavřený okruh, ve kterém chladivo při odpařování odebírá teplo z okolí a následně se znovu skapání. Tím položil v podstatě jeden z důležitých základů umělého chlazení. Takže až dnes otevřete lednici pro něco studeného, třeba k pití, můžeme si připomenout, že princip, který zatím stojí, má už skoro 200 let. A míříme také do 14. srpna roku 1959, kdy americká družice Explorer 6 pořídila vůbec první snímek Země z oběžné dráhy. Nebyla to samozřejmě fotografie Země, jakou známe dnes. Snímek byl velmi hrubý a zachycoval jen část Tichého oceánu a oblačnost. Ale byl to první krok k tomu, že dnes můžeme Zemi sledovat z vesmíru, a to prakticky v reálném čase. Zpátky k Alanům, jež mají potřebný dnešní den. Svátek v závěru pracovního týdne ještě jednou všechno nejlepší, a tady je hudební dárek Banners.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: 10 minut a bude 6, krásné páteční ráno, Moravo. Ano, není to sen, už je to tak, je tady závěr pracovně prázdninového týdne, před námi pátek 14. srpna. A před námi třeba taky Enrique Iglesias. A nebo Marshmallow a Jonas Brothers. No a teď už taky je skřiťák a ranní vtípek, dobré jítro.
1: No dobré ránečko. No tak to jedna žena v domácnosti luští křížovku, mezi tím, co muž se dívá na televizi, a ta žena si říká, tak co tady máme, co tady je? Aha, když muž uvidí pěknou ženu, chce od ní a začíná to na S. Co by to mohlo být, že by to... Ne, to mi nevychází. Když chlap zbystří pěknou ženu, chce od ní, začíná to na S. Co by to asi tak mohlo být? A chlap od televize. Segedin! No to tam taky nevychází. Pak svatý pokoj.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: po šesté taky zpěvačka Taylor Swift. Jedna z nejúspěšnějších zpěvaček celého světa v posledních letech prostě dominuje. A tak nám příjemnou společnost vytvoří po 6. hodině. No a v pátek 14. srpna jsou v ranní zdi rádik připraveny první dnešní čerstvé jihomoravské zprávy. Jihomoravský kraj vévodí celé republice v zahájené bytové výstavbě. Fajn, ale ty ceny, co? No, když už jsme naťukli ceny, tak jedna cena, výhra, tady na vás čeká.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
0: 6 hodin, 1 minuta, přesný čas, pátek 14. srpna. Dobré ráno, Moravo. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
2: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
3: Jihomoravský kraj vévodí celé republice v zahájené bytové výstavbě a děti země napadly povolení další části přestavby brněnského železničního uzlu. V Moravském kraji se v prvním pololetí letošního roku začalo stavět 4312 bytů, nejvíce ze všech krajů v Česku. Meziročně to více než dvojnásobek, konkrétně nárůst o 133%. Téměř 70% zahájených bytů připadá na nové bytové domy. Největší podíl na výstavbě má Brno město, kde se začalo stavět téměř 2/3 krajského počtu bytů. Výrazně přibylo zahájených staveb také na Břeclavsku a Brněnsku. Hotových bytů naopak mírně ubylo. Za prvních 6 měsíců bylo dokončeno 1946 bytů, meziročně o 44 méně. Jihomoravský kraj je přesto v počtu dokončených bytů třetí v republice po Praze a Středočeském kraji. Ekologický spolek Děti země se odvolal proti stavebnímu povolení pro modernizaci železniční trati mezi Brnem Židenicemi a odbočkou Brno-Černovice. Zpochybňuje mimo jiné stanoviska k vlivům stavby na životní prostředí a požaduje přísnější podmínky kvůli hluku a vibracím. Spolek chce také pevný termín pro výsadbu z náhradní zeleně. Úsek mezi Chudobovou a Myslbekovou ulicí je přípravnou částí rozsáhlé přestavby brněnského železničního uzlu a má zároveň snížit hluk z vlakové dopravy. Stavební úřad stanovil pro projekt více než 80 podmínek. Samotné práce by podle dosavadních plánů mohly začít nejdříve příští rok.
2: Rádio Jih. Počasí.
0: Ráno nás čeká jasná obloha, bez mráčku a přes den pořádné léto. Teploty vyšplhají až na 32 stupňů Celsia v Jihomoravském kraji, v tom Zlínském maximálně 30. No a po ránu zase chladněji, Zlín 10, po 12 stupních Celsia máte ve Velké nad Veličkou, v Dolním Němčí, Moravská Nová Ves aktuálně 13 stupňů.
4: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol a samozřejmě quattro. Audi Terminál, top centrum Car Kyjov.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: Znovu taky na cesty připomínáme omezení na Brněnsku v Modřicích. V Frlické ulici probíhají práce na silnici, počítejte proto s omezením provozu a na Brněnsku v Ořechově v ulici Ježkov počítejte také, že kvůli pracím na silnici s omezením dopravy. Šťastnou páteční cestu.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Sucho tlačí Českou republiku do velkých investic. Vláda chce dát 4 miliardy korun na vodu v krajině, nové nádrže i přípravu přehrad. Jedna z nich se plánuje třeba také na Zlínsku. Podrobnosti v ranní jízdě rádia Jih už za chviličku. Teď 4,5 minutky po 6. hodině. Další z hitů pro dobrou páteční ranní náladu.

Zase to sucho. Vláda chce do boje se suchem poslat 4 miliardy korun. Peníze mají jít třeba na propojování vodovodních sítí, malé nádrže, rybníky, závlahy nebo lepší zadržování vody v krajině. Část má pomoct i s přípravou velkých přehrad. Mezi nimi jsou také Vlachovice na Zlínsku. Na podzim chce kabinet projednat speciální zákon, který má určit 20 míst pro nové vodní nádrže a usnadnit jejich přípravu. Od pondělí má navíc znovu fungovat Národní koalice pro boj se suchem. Důvod je poměrně jasný. Průtoky řady českých řek jsou teď na minimech a někde dokonce patří k nejnižším za celou dobu měření. Ale i o tom už jsme na rádiu Jich, rádiu Jižní Moravy hovořili. Důležité je, že sucho tlačí Česko do velkých investic. Otázka, jestli není pozdě, ale po bitvě je každý generál. Na stranu druhou, každá nějaká taková aktivita je určitě ku prospěchu věci, tak snad se

0: to promění v praxi, snad to nezůstane zase jenom na papíře, snad to zase jen nebudou takové ty řeči, jakože se něco dělá, jakože se něco chystá. Tak všem zahrádkářům přejeme, aby nějaká ta dešťová kapka spadla. Každý moc dobře víme, že ta zahrádka spoliká neuvěřitelné množství vody. No a v nadcházejících dnech nás čekají podle meteorologů zase tropické teploty, takže zase se nám to sucho zřejmě o něco prohloubí a zase budeme, doufám, že nemarně, vyčkávat nějaký ten déšť. Možná, když se díváme na tu dlouhodobější předpověď počasí, tak možná by přece jenom v pondělí, kdy se nám po nedělních 630 stupních Celsia, jež predikuje Český hydrometeorologický úřad, mohlo schladit na 24 stupňů a možná by mohly přijít nějaké ty dešťové kapky. Tak uvidíme, necháme se překvapit. Každopádně přejeme teď krásné letní páteční jitro, přidáme další hity pro dobrou náladu a budeme pozitivní. Užijeme si to v závěru pracovního týdne i s ranním tématem, které za pár minut odhalíme.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Yeah.

20 minut po 6. hodině, je pátek 14. srpna, i dnes závěru pracovního týdne, pro vás máme ranní téma, tak budeme velmi rádi, když se uděláte chviličku a zapojíte se. Dneska je to o budících, dáme se, jaký máte vztah s budíkem. Je to taková, řekněme, láska na první zazvonění, nebo každé ráno vyjednáváte o dalších 5 minutách. Vstanete hned, nebo tlačítko odložit mačkáte tak dlouho, až už vlastně není co odkládat, a můžete se taky pochlubit, jaký je váš osobní rekord, kolikrát jste zvládli budík odsunout, než přišel ten nepříjemný moment. Tak fakt, teď už musím. Vstáváte na první dobrou, nebo odkládáte budíka? Kolikrát máte rekord, že jste ho odložili? O tom je dnešní ranní téma. Psát můžete na Facebook Rádia, posíláte SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Udělejte si chviličku a zapojte se do ranního tématu. Už teď dopředu děkujeme a posíláme další z ranní hitů pro dobrou náladu. Připravená je pro vás zpěvačka Taylor Swift. Tak ať se vám dneska daří. Možná doufám, že jste dneska nebyli zrovna v tom případě, že jste několikrát museli ten budík odkládat. Protože co? Je tady pátek, za dveřmi víkend. Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: páteční raní z Gerardek Fragma You Are Alive. Už za kolečku divoké byla plakala. Clean Bandit, Demi Lovato. Nebo Milky, Just The Way You Are. Dnes, 14. srpna, nabízíme čerstvé jihomoravské zprávy. To kratší verzi nabídne Indros už za okamžik. Zkontrolujeme ranní moravské teploty. I dneska jsou nízko. I dneska ale zase vystřelí vysoko. Jak už slíbila předpověď počasí, dneska další tropické teploty. No a za chvíličku za vámi vyrazíme i na cesty. A i dneska se vyplatí poslouchat rádiových rádiu Jižní Moravy. Nejenom třeba kvůli zpravodajství a hitům pro dobrou náladu, ale i třeba kvůli tomu, že můžete vyhrát klimatizaci.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pekou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
5: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým. Aktuálně obsazuje pracovní pozice montážník se znalostí angličtiny a elektrikář se znalostí angličtiny nebo němčiny. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s dlouholetou tradicí. Více informací najdete na www.confel.cz nebo volejte 725 934 545 paní Novotná.
6: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro slunečnicový olej v Bila klubu za 26,90 pouze v pátek a Mionetto Prosecco při koupi dvou kusů za 109,95 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
8: Pryč DPH! Pryč DPH!
9: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mévelix. Buďte in.
10: Aktuální zpráva. Hazardních her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
0: Hezké letní ráno, Moravo. Máme minutku po půl sedmé.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: Rozsáhlejší požár zaměstnal včera odpoledne hasiče u rohatecké kolonie. Hořelo pole a plameny se přiblížily k uskladněným dřevěným kládám. Oheň nakonec poškodil zhruba třetinu dřeva. Příčina i výše škody zatím zůstávají nejasné. Sucho a horké počasí výrazně poškodily fotbalová hřiště na Jižní Moravě. Některá jsou v tak špatném stavu, že se na nich nedá hrát a kluby musí domácí zápasy přesouvat k soupeřům. V Pozořicích například vyschly všechny tři studny, které zajišťovaly zavlažování. Problémy s vodou mají také v Popicích a Velkých Pavlovicích.
1: Rádio Jih, počasí.
13: Aktuálně v Kyjově 14 stupňů, 12 hlásí Žádovice, Bulhary a Otrokovice.
1: Rádio Jih, doprava.
0: Hezké ráno na cesty, na silnici druhé třídy číslo 420 na trase Kurdiov Hustopeče. Pozor, leží tam na vozovce sražená srna a na dálnici D1 na 215. kilometru ve směru na Ostravu stojí na krajnici odstavená dodávka, taky tady opatrně. Šťastnou páteční cestu.
14: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.

0: Bandit a Demi Lovato, zákličko zpěvačka Adele a taky Milky. Pokud rádi vyrážíte do lesa nebo na výlety do přírody, zbystřete, očkování proti klíšťové encefalitidě by mohly pojišťovny nově hradit i lidem mladším 50 let. O změnu požádal jeden z výrobců vakcíny a Státní ústav pro kontrolu léčiv už dokončil její posouzení. Podle něj by širší očkování mohlo státu ušetřit stovky milionů korun, mimo jiné za léčbu a pracovní neschopnost. Teď je proti encefalitidě naočkovaná zhruba polovina Čechů. Cílem je dostat se na 3/4 populace. A očkovat se dá i teď v létě. Při zrychleném schématu můžete druhou dávku dostat už 2 týdny po té první. O případném hrazení pro mladší ročníky má ale rozhodnout nový poradní orgán ministerstva zdravotnictví, který se sice teprve vytváří, ale slíbili, že první rozhodnutí se čekají už letos. Ve hře je nově i úhrada pro dospělé mladší 50 let, tedy co se týče očkování proti klíšťové encefalitidě. Tak uvidíme, jak rychle státní orgány rozhodnou. 6 hodin 41 minut, posíláme další z hitů pro dobrou náladu. Ať se máme v pátek 14. srpna ve společnosti Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy daří.
1: Město Veselí nad Moravou zve na oslavy 770 let od první písemné zmínky o městě, které se uskuteční od 21. do 23. srpna. Čekají vás slavnostní trhy s doprovodným programem, vernisáže, bohatý kulturní program pro všechny generace i řada dalších atrakcí. Přijďte společně oslavit významné jubileum města. Více informací najdete na www.veselí-nad-moravou. Vinařství Dufek ve Svatobořicích Mistříně vás co nejsrdečněji zve v sobotu 15. srpna na Den otevřených sklepů. Začátek akce je od 10 hodin. Těšit se můžete na neomezenou ochutnávku více než 175 vín, včetně archivů, prohlídky historických sklepů, francouzské síry, cymbalovou muziku i vystoupení mužského sboru z Lovčic. Přijďte 15. srpna do Vinařství Dufek. Spolek vinařů Bůdy Mutěnice vás zve na letní vinné Mutěnice, které se uskuteční 14. a 15. srpna. V pátek zahraje cymbalová muzika Hudci, v sobotu vás čeká putování po 9 mutěnických vinařstvích a večer roztančí návštěvníky kapela Brixham Band. Těšit se můžete také na výborné občerstvení. Program a předprodej vstupenek na www.vinozmutenic.cz. Přijďte ochutnat vína ze zámků. V sobotu 15. srpna od 14 hodin v Bzeneckém parku. Těšte se na sekty, rizlinky napříč světem, zlaté slovácké vinaře a 2 masterclass degustace vín z Bordeaux a Jihoafrické republiky. Chybět nebude ani živý jazz a občerstvení. Více najdete na zámeckévinařství.cz. Cirkus Metropol přijíždí do Hodonína. Od 20. do 23. srpna vás na ulici Legionářů čeká velkolepé představení v klimatizovaném šapito. Těšte se na duo Štipka, umělce na koních a držitele bronzu z největšího cirkusového festivalu světa v Monte Carlo. Artisty, tygry, velbloudy, arabské koně a další. Představení jsou ve čtvrtek, pátek a sobotu od 18, v neděli od 11 hodin. Více na www.cirkus.cz. Metropol EU. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Just the way you are. 6 hodin a 50 minut Milky, ranní zděrády, co nevidět Mike and the Mechanics. A teď k tomu pátečnímu rannímu tématu. Ptáme se, jaký máte dneska vztah s budíkem, jestli to řekněme láska na první zazvonění, nebo každé ráno vyjednáváte o dalších 5 minutách. Tak co, stáváte na první dobrou, nebo odkládáte budíka? V případě ano, máte třeba nějaký rekord, kolikrát jste ho odložili, než jste vstali?
1: No, trochu si tvrdit, že pár rekordmanů tady určitě najdeme. Jožka napsal, ahoj, samozřejmě odkládáme, bez toho by to nebylo kvalitní ráno.
0: A kolikrát, Jožko, jednou, dvakrát? Co Iggy, dobré ráno, vždy na první dobrou, jinak to nemá cenu už a nevstanu.
1: Marcek napsal, většinu hned na šupu, ale dnes zrovna jsem odkládal hodinu. No, to je pěkné.
0: Co, hodinu, jako to je fajn už, ne?
1: To už je jako hodně fajn, no. To jako pokud pak stíhá jako klobouk dolů, jo.
0: To je možná to, jak to psal Iggy, pak už nevstanu, ne? To už pak nemá možná ani smysl.
1: To nemá smysl.
0: Zdraví nás Franta z Bilotic, my ho samozřejmě taky a děkujeme, že se zapojil do pátečního ranního tématu. Cituji, vstávám dřív než budík, takže já budím budík. Ranní ptáče dál doskáče. Franto, zdravíme a moc děkujeme. Ty odkládáš budík?
1: Já nemám šanci odkládat budík, protože mě budí budík, který mám jako dál od postele, čili já musím stát, aby ho vypnul a nebudil dále ženu, která ještě může na rozdíl ode mě spát. Takže já stávám na první dobrou tak, abych ušetřil potom zbytek domácnost.
0: Takže budík je budík.
1: Budík je budík, doopravdy. No. A mnohdy fungují tak, jako Franta napsal, že vstává dřív než ten budík.
0: To jsem právě myslel, no.
1: No, že to umíme. Třeba ale dnes o minutu dříve než ten budík, no.
0: Já to mám taky docela takto často.
1: A pak se bavili, že to máme podobně.
0: No, ale pak se ptám, proč si vlastně ten budík nastavujeme, že?
1: Vlastně.
0: Proč ho vůbec trápíme?
1: Jako kolikrát, já jako doopravdy třikrát, čtyřikrát do týdne mnohdy, jako někdy třeba jenom jednou, dvakrát, bych ho ani nepotřeboval, jakože to tělo se prostě hold už budí samo. Jako.
0: Byla by to klasika, Murphyho zákon, nenastavíš si ten budík, zaspíš. Tak co, vstáváte na první dobrou nebo odkládáte budík? V případě, že ano, kolikrát? Napište nám to na Facebook rádio, zapojit se do ranního tématu, můžete i SMS-kou nebo WhatsApp zprávou na 606-703-889. Možná, že někdo teď ještě leží v posteli a už po čtvrté odložil ten budík. No tak nám o tom napište.
2: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: páteční ranní jízdě Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, po sedmé třeba One Republic, Bruno Mars, a nebo Nafrněná Poláková. Se hořilo pole, plameny zasáhly skládku dřeva, více prozradí páteční jihomoravské zprávy rádia jich už za okamžik.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: MG Centrum Webzen si hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavač, prodavačka vodotopo a železářství. Náplní práce bude komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, dobré finanční ohodnocení, zaměstnanecké slevy a příspěvek na stravu. Nástup možný i hned. Více informací získáte na telefonu 608 24 24 30. Životopisy posílejte na e-mail železářství@mgcentrum.cz.
4: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití. Skvělá letní pohoda. A taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
5: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský.
6: A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
7: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
8: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
9: IO slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.městokyjov.cz.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
11: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
12: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
13: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
0: Odbyla 7. hodina, krásné páteční ráno, Moravo.
3: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
13: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
14: U Rohatce hořelo pole, plameny zasáhly skládku dřeva a sucho ničí i fotbalové hřiště na jihu Moravy. Rozsáhlejší požár zaměstnal včera odpoledne hasiče u Rohatecké kolonie. Hořelo pole a plameny se přiblížily k uskladněným dřevěným kládám, proto velitel povolal i jednotky druhého stupně požárního poplachu. Oheň nakonec poškodil zhruba třetinu dřeva. Hasiči vyjeli krátce před druhou odpolední a po třetí hodině už měli požár zlikvidovaný. Příčina i výše škody zatím zůstávají nejasné. Sucho a horké počasí výrazně poškodili fotbalová hřiště na jižní Moravě. Některá jsou v tak špatném stavu, že se na nich nedá hrát a kluby musí domácí zápasy přesouvat k soupeřům. V Pozořicích například vyskly všechny tři studny, které zajišťovaly zavlažování, problémy s vodou mají také v Popicích a Velkých Pavlovicích. Trávníky jsou vyprahlé, popraskané a podle fotbalistů může být hra na některých z nich dokonce nebezpečná. Nedostatek vody přitom podle fotbalových funkcionářů zasahuje zhruba 70% hřišť klubů z nižších soutěží na Znojemsku a situace se zhoršuje i v dalších částech jihomoravského regionu.
13: Počasí.
0: Nebe dneska bude jako vymetené, meteorologové očekávají počasí bez oblačnosti a vrací se pařáky, dnes až 32 stupňů Celsia v Jihomoravském, maximálně 30 ve Zlínském kraji. No a protože se blíží víkend, je za dveřmi, tak můžeme očekávat třeba i supertropických 35 stupňů Celsia. Pojďme ale teď ještě k ranním teplotám. Vladné u Břeclavi 13, Terezín, Bučovice 14, Brno aktuálně 15 stupňů Celsia.
8: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, top centrum Car Kyjov.
13: Rádio Jih. Doprava.
0: Připomínáme na Břeclavsku na silnici 2. třídy číslo 420 na trase Kurdiov Hustopeče leží na vozovce sražená srna. Projíždějte opatrně, stejně jako na dálnici D1 na 215. kilometru ve směru na Ostravu, stojí na krajnici odstavená dodávka. Šťastnou páteční cestu.
13: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: 7 hodin 3 minuty, tady jsou slibovaní One Republic, za chviličku Edward Maja a Stereo Love. A pak už pohled do kalendáře.

0: 10 minut po 7 hodině z ranní jízdy rády. Gratulujeme na celou jižní a jihovýchodní Moravu. No ale tak třeba na Hodonínsku, Břeclavsku, Kyjovsku i Veselsku bychom vás počítali na prstech jedné ruky. Na Brněnsku žije 49 dnešních oslovenců, na Zlínsku 15. No a přestože Keltové svorností či schopnosti jakéhosi souladu právě neoplývali, jméno Alan významově překládané jako svorný se pojí právě s keltštinou. Původ a význam jména není zcela jednoznačný a slovem soulad se charakterizovat nedá, ač se jméno Alan jako soulad může překládat. Přejeme všechno nejlepší, za chviličku hudební dárek od Bruna Marse. Eny a Čertula, to jsou jména zase vepsaná u našich zvířecích parťáků, tak hafanům a kočičkám všechno nej. A míříme i dnes za nějakou tu zajímavostí do historie. 14. srpna roku 1835 získal britský vynálezce Jacob Perkins patent na zařízení, které dokázalo vyrábět led a ochlazovat kapaliny. Nešlo ještě, řekněme, o ledničku, jakou máme dnes doma, ale o princip, na které moderní lednice a mrazáky dodnes fungují. Perkins využil uzavřený okruh, ve kterém chladivo při otvařování odebírá teplo z okolí a následně se znovu skapání. Tím položil jeden z důležitých základů umělého chlazení, takže až dnes otevřete lednici pro něco studeného, třeba k pití, můžete si připomenout, že princip, který zatím stojí, už má skoro 200 let. Míříme také do 14. srpna roku 1959, kdy americká družice Explorer 6 pořídila vůbec první snímek Země z oběžné dráhy. Nebyla to samozřejmě fotografie Země, jakou známe dnes. Snímek byl velmi hrubý a zachycoval jen část Tichého oceánu a oblačnost. Ale byl to zase první krůček k tomu, že dnes můžeme Zemi sledovat z vesmíru prakticky v reálném čase. Alanům ještě jednou k dnešnímu svátku všechno nej. V závěru pracovního týdne posíláme hudební dárek.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Nafrněná Barbora Poláková, 7 hodin 19 minut, už za chviličku další z hitů pro dobrou náladu dáme pecku Eye of the Tiger.
1: Tomu se říká ale pěkně blbý nápad, tak by šlo uvést ten příběh, o kterém vám teď něco prozradím. Falešné hlášení totiž vyděsilo cestující na výletní lodi. Pořádný rozruch způsobili na luxusní výletní lodi MSC Divine. Údajně 6 italských cestujících dostalo tento, řekněme, hodně blbý nápad. Podle vyšetřovatelů se dostali do palubního rozhlasu a začali přes něj šířit falešná hlášení. Kolem 6:30 ráno například oznámili, že kapitán ztratil nad lodí úplně kontrolu. No to asi něco, co rozhodně jako cestující na té lodi slyšet nechcete. Zpráva, jak jinak to snad ani nejde, zneklidnila cestující a překvapila i část posádky, která neměla o ničem takovém vůbec tucha. Incident se odehrál koncem minulého měsíce během plavby z tureckého Marmarisu do Neapole. Falešné vysílání zasáhlo společné prostory na dvou patrech, samotné řízení lodi ale podle společnosti MSC Cruises ohroženo samozřejmě nebylo, byl to jenom hodně nejapný vtípek. Po příjezdu do Neapole vstoupila na palubu italská pobřežní stráž a 6 podezřelých mužů zadržela a spadla klec. Policie teď zjišťuje to, jak se jim vůbec podařilo překonat zabezpečení komunikačního systému, protože to prý není, že se procházíš po palubě té lodi a přijdeš někam a řekneš, že tady je nějaký rozhlas nebo co, tak já si něco řeknu, prý je potřeba k tomu tam překonat x překážek a jim se to nějakým způsobem podařilo. Podezřelí čelí obvinění ze šíření poplašné zprávy, ze zneužití přístupu k počítačovému systému. Samotná ta loď, abyste si jako představili, že to doopravdy zneklidnilo hodně lidí, tak není to žádná malá lodička, měří 333 metrů a na palubu se vyjde více než 4300 cestujících, takže doopravdy vyděsili těch lidí doopravdy hodně, no a teď asi dostanou spočítáno, no.
0: A jestli jste si někdy položili otázku, jestli jsou blbovni všude na světě, tady máte odpověď.
2: Pořiďte si Peugeot Boxer, již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonal, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Je tady závěr pracovního týdne, je tady pátek 14. srpna, jsou tady v ranní jízdě rádia hity pro dobrou náladu po Miley Cyrus, Ella Henderson, Alex Warren, a nebo Síla starých vín od kapely Škvor. I 14. srpnové ráno roku 26 se dozvíte, co nového na jižní a jihovýchodní Moravě. Připraveny jsou krátké jihomoravské zprávy. A připravená pro vás soutěž o klimatizaci.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Britská glam rocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. Sweets and Discotem zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Vstupenky v síti Ticketportál.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
8: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
0: Je půl osmé, přeme krásné páteční ráno.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: V Jihomoravském kraji se v prvním pololetí letošního roku začalo stavět 4312 bytů, nejvíce ze všech krajů v Česku. Meziročně to více než dvojnásobek, konkrétně nárůst o 133%. Téměř 70% zahájených bytů připadá na nové bytové domy. Největší podíl na výstavbě má Brno město, kde se začalo téměř stavět o 2/3 krajského počtu bytů. Výrazně přibylo zahájených staveb také na Břeclavsku. Ekologický spolek Děti země se odvolal proti stavebnímu povolení pro modernizaci železniční trati mezi Brnem Židenicemi a odbočkou Brno-Černovice, zpochybňuje mimo jiné stanoviska k vlivům stavby na životní prostředí a požaduje přísnější podmínky kvůli hluku a vibracím.
1: Rádio Jih. Počasí.
9: V Břeclavi aktuálně 14 stupňů, tu samou teplotu hlásí Hovorany, Sedlec u Mikulova má 13, Staré město u Uherského Hradiště pak 12 stupňů.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Na D2 mezi 28 a 22 kilometrem ve směru na Brno se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby, tak projíždějte opatrně a připomínáme na dálnici D1 na 215. kilometru směrem na Ostravu stále stojí na kranici odstavená dodávka, taky tady opatrně. Šťastnou páteční cestu.
1: Ranní jízda.
2: Ranní jízda.
1: Na rádiu J.
0: AI agent hackl systém posilovny. I to se může stát. I to se stalo, i o tom vám povíme v závěru pracovního týdne v ranní jízdě. Teď Ella Henderson.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101.4, Brno, 105.1, Uher.
10: Hradiště 969 a Zlín 90.

0: 7.39 Britney Spears. A trošku té toxikace, ne?
1: Proč ne?
0: Já možná intoxikovaný byl i AI agent, o kterém teď bude řeč, protože toto je podle mě přesně ten moment, kdy si řeknete, že umělá inteligence už možná pomáhá až moc. Australan Andrew chtěl po svém AI agentovi jedinou věc, sehnat mu místo na plné lekci Pilates. Jenže místo čekání na uvolněný termín si umělá inteligence našla vlastní zkratku. Objevila slabinu v rezervačním systému posilovny, zrušila rezervaci jinému člověku a místo získala pro svého uživatele. A nejlepší je, že když se Andrew zeptal, jak to dokázala, agent mu v podstatě odpověděl, systém dovoloval rušit cizí rezervace, tak jsem to prostě zkusil, či zkusila. Andrew po něm chtěl všechno vrátit zpátky, jenže to už AI neuměla. Nakonec tedy místo Pilates vznikla zpráva o bezpečnostní chybě a upozornění pro majitele posilovny. Takže až vám příště umělá inteligence řekne, že sehnala poslední volné místo, možná by bylo dobré se ještě zeptat, jak to přesně udělala.
1: Ty, ale to je zajímavé, jako potom, když budeš zhánět něco, třeba i termíny se zhání blbě k zubaři, že já tak k různým lékařům a podobně, napíšeš, prosím tě, on to tam má všechno plné, tak to tam pěkně promáš, chtěl bych tu a tu hodinu a vidíš to, všechno jde, když se chce. Jako.
0: No pokud se AI dostane do systému toho zubaře, že by to mělo špatně zabezpečené, tak ta šance tady jakože prostě je, no. I to dokáže.
1: A mimo mě mu tam naobjednává ještě třeba Mickey Mouse nebo někoho, ať v tom má pěkně zmatek. No vidíme, co všechno je možné.
0: Já už se o tom zubařovi bavit nechci, jo. Ale představa, že to mrskneš ještě tak daleko, že jdeš jenom na preventivní kontrolu a oni tam zubařovi napíšou, vytrněte mu všechny osmičky. To nechci.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Muzika z let 90. Mr. Prezidenta Coco Jumbo. Letní to kousek, 2 minutky po 7:45. Pojďme k radnímu tématu. Ptáme se, jaký vztah máte s budíkem. Ptáme se, jestli stáváte na první dobrou, nebo odkládáte budík, případně kolikrát se vám podařilo ten budík odložit. 5, 10, 15, 20, 30 minut, xkrát jste to udělali. Jak vypadá vaše ráno? Stanete hned na první zazvonění budíku, nebo ho několikrát odkládáte? Jak je to u našich posluchačů?
1: Kristinka napsala, mám budíku více za sebou po 4 minutách, na první asi vůbec neregistruje, bych pochopil, že je ráno, na další se protáhne, Kristinka, a pozor, nikdy ale nevěřte lidem, co vstanou na první budík. Pozor, to jsme třeba my dva s Lukem. Bůh ví, čeho jsou ti blázni ještě schopni.
0: No tak my jsme říkali, že kolikrát stáváme bez budíku, takže my se do těch bláznů neřadíme.
1: No a nebo jsme ultra. My jsme povýšení.
0: My jsme úplně jináčí skupina bláznů. A co Marcek na Facebooku rád jejich většinou hned na šup, ale dnes zrovna jsem odkládal. A to rovnou hodinu. No tak to už je docela solidní porce. A to bych třeba zrovna řekl, že v pátek staneme všichni na první dobrou, protože za dveřmi víkend, ne všichni ho samozřejmě mají volný, ale přece jenom ten pátek je takový. No je to jinačí než pondělí. V pondělí bych chápal, že se jednou, dvakrát, třikrát ten budík odloží, opět 10-15 minut, ale v ten pátek člověče.
1: No ale jako hodina, to zase obdivu. Vem si, že kdybychom to udělali my dva, tak se tady ráno nevysílá, že? Jako, že prostě hoďku si jako
0: to by byl klid na Moravě. Stáváte na první dobrou, nebo odkládáte budík? Dejte nám vidět přes Facebook rádia, jich posílejte SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Moc za to děkujeme.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: krásné srpnové ráno, Moravo. Páteční. Po 8 hodině další pečlivě vybrané hity pro dobrou náladu na playlistu Wakefield. A Saturday Night. Taky Olivia Dean. A nebo Rybičky 48. My slibujeme v závěru pracovního týdne další čerstvé jihomoravské zprávy. Děti země napadly povolení další části přestavby brněnského železničního uzlu. A tak vám o tom už za chviličku prozradíme mnohem více. No a před víkendem se nám vrací teploty přesahující 30 stupňů Celsia. O víkendu dokonce až supertropických 35. Budeme už za chviličku konkrétnější. Nezapomeňte na soutěž o klimatizaci. Bude se hodit nejenom teď v létě, ale i v zimě.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
3: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
3: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
3: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
3: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
4: Mastra Kovomatkyho. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
5: Hurá, děti, prázdniny jsou tady. A s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru, či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
6: Hledáte práci se zvířaty? VSV Vracov hledá ošetřovatele hospodářských zvířat. Čeká vás péče o zvířata, krmení, dojení a práce ve stájích. Praxe není nutná, všechno vás naučíme. Nabízíme práci na dobu neurčitou a řadu benefitů. Nástup je možný i hned. Přidejte se k nám. Více informací získáte u pana Jaroslava Blahy na telefonu 722 990 119 nebo na www.navoz-km.cz v sekci kariéra.
7: Hi, hi, a jedu!
8: Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
9: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
10: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Válticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na ticket portálu.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
12: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
13: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
0: Je 8 hodin, přeji hezké páteční ráno.
14: Kovo Šrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
15: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
16: Jihomoravský kraj ve vodí celé republice v zahájené bytové výstavbě a děti země napadly povolení další části přestavby brněnského železničního uzlu. V Jihomoravském kraji se v prvním pololetí letošního roku začalo stavět 4312 bytů, nejvíce ze všech krajů v Česku. Meziročně to více než dvojnásobek, konkrétně nárůst o 133%. Téměř 70% zahájených bytů připadá na nové bytové domy. Největší podíl na výstavbě má Brno město, kde se začalo stavět téměř 2/3 krajského počtu bytů. Výrazně přibylo zahájených staveb také na Břeclavsku a Brněnsku. Ekologický spolek Děti země se odvolal proti stavebnímu povolení pro modernizaci železniční trati mezi Brnem Židenicemi a odbočkou Brno Černovice. Je mimo jiné stanoviska k vlivům stavby na životní prostředí a požaduje přísnější podmínky kvůli hluku a vibracím. Spolek chce také pevný termín pro výsadbu náhradní zeleně. Úsek mezi Chudobovou a Myslbekovou ulicí je přípravnou částí rozsáhlé přestavby brněnského železničního uzlu a má zároveň snížit hluk z vlakové dopravy. Stavební úřad stanovil pro projekt více než 80 podmínek. Samotné práce by podle dosavadních plánů mohly začít nejdříve příští rok.
15: Rádio Jih. Počasí.
0: Velmi stručná, za to ale velmi jasná je předpověď počasí pro pátek 14. srpna. Meteorologové očekávají počasí bez oblačnosti a teploty v Jihomoravském kraji až 32 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji rovnou tropickou třicítku. Po ránu Klentnice 16, Veselí nad Moravou, Násedlovice 18, Slavkov u Brna aktuálně také 18 stupňů Celsia.
17: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol a samozřejmě quattro. Audi Terminál, top centrum Car Kyjov.
15: Rádio Jih, doprava.
0: A jdeme na cesty na silnici 3. třídy Hlužice, Bojanovická, Ťukanec, dvou osobních aut zdržení minimální, projíždějte ale opatrně, a na D2 na 5. kilometru ve směru od Břeclavi na Brno stojí odstavené nákladní auto, projíždějte opatrně. Šťastnou páteční cestu s ranní jízdou rádia.
15: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Sucho tlačí Česko do velkých investic. Vláda chce dát 4 miliardy korun na vodu v krajině, nové nádrže i přípravu přehrad.

0: hodin 9 minut, krásné páteční ráno, Moravo. Toto byla teprve 27letá britská držitelka 4 cen Brit Awards a ceny Grammy, Olivia Dean. Co nevědět, Black Eyed Peas anebo After Party a ona lubí pomaranče. No ale jestli chceme nějaké takové pomeranče, jestli chceme citrony, melouny, banány, cokoliv potřebujeme k tomu, co na našich zahrádkách, říkám, že zrovna tady toto všechno tady můžeme pěstovat, ale jsou i zahrádky, kde už se pěstuje něco obdobného, co bychom ještě před pár lety nedokázali si představit, že bychom tady měli třeba kiwi nebo fíky. No zkrátka a dobře, potřebujeme k tomu všemu vodu. A ta co? Ano, bohužel, chybí. V mnoha pádech už jsme skloňovali sucho na rádiu jich, třeba i ve zpravodajství. No ale teď už se prý do sucha, respektive do boje se suchem, vložila i vláda. Vláda chce totiž do boje se suchem poslat 4 miliardy korun. Otázka, jestli to pomůže, otázka, jestli to bude stačit. Peníze mají být použity třeba na propojování různých vodovodních sítí, také malé nádrže, rybníky, závlahy nebo na lepší zadržování vody v krajině. Část má také pomoct i s přípravou velkých přehrad. Mezi nimi jsou také Vlachovice na Zlínsku. Na podzim chce mimochodem kabinet projednat speciální zákon, který má určit 20 míst pro nové vodní nádrže a usnadnit jejich přípravu. Od pondělí také znovu začne fungovat Národní koalice pro boj se suchem. Důvod je poměrně jasný. Průtoky řek, jak už jsme také na rádiových říkali, průtoky řady moravských řek jsou teď na minimech a někde dokonce patří k nejnižším za celou dobu měření. Někde už není voda, bohužel vůbec. Tak držme palce, ať nové nádrže nezůstanou jen na papíře a vody máme dost i v dalších letech.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 19 minut po 8 hodině, zpáteční raní z The After Party a ona loví pomaranče. Za chviličku rybičky 48, slibuju, že nebudu pít. Tak skválně, kdo si to před víkendem řekne? Nebo spíš možná až třeba v sobotu po ránu, že? A nebo v nedělu po ránu.
1: Je to tak a pak si řeknou za týden, ale tak já to zase nějak zkusím. No ale o tom každopádně ty řeč jako nebude. Budeme se bavit o další falešné SMSce, která zejména v posledním týdnu láká na aktualizaci bankovní aplikace. Podvodné SMS zprávy jsou stále věrohodnější a nově napodobují také komunikaci banky ČSOB, takže pozor na to, pokud vám něco takového přišlo na váš mobilní telefon. Chodí zprávy, podle které mají zastaralou bankovní aplikaci lidé, musí prý okamžitě aktualizovat a blabla, taková ta klasika, jinak budou omezené její funkce. Na první pohled to zase prý působí velmi důvěryhodně, je to zase propracované, jako odesílatel se zobrazuje ČSOB a text je napsán poměrně dobrou češtinou. Odkaz ve zprávě ale vede na falešnou stránku, která pouze napodobuje web banky, tak jak už to bylo tady samozřejmě v několika x případech předtím. Podvodníci se přes tu stránku snaží dostat do telefonu nebo počítače a získat například přihlašovací údaj k bankovnímu účtu, pak vám ten účet vysají a je vymalováno. Jde zase o takzvaný smishing, tedy podvodný podvod podobný phishingovým e-mailům, který se ale šíří prostřednictvím SMSek. Varovným signálem je hlavně nátlak na rychlé rozhodnutí, hrozba zablokováním služeb nebo žádost o hesla a bezpečnostní kódy. Nikdy vám oficiální instituce nic takového do SMSky nepíše. Udělej to, nebo ti to zase zarazíme. To by vás mělo vlastně okamžitě varovat, protože nic takového se normálně při klasické komunikaci s bankou nebo s kýmkoliv jiným nestane. ČSOB připomíná, že prostřednictvím podobného odkazu v SMSce zákazníky k instalaci nebo aktualizaci své aplikace rozhodně nevyzývá, nedělá to a ani v budoucnu dělat nebude. Bankovní aplikace proto aktualizujte pouze přes oficiální obchody Google Pay nebo také Google Play nebo App Store a na podezřelé odkazy raději vůbec neklikejte. A pokud vám nějaká ta SMSka teď dorazí v průběhu dnešního dne, tak snad budete vědět díky nám, co dělat. Čte tedy co, Lukeso, když ti to dojde?
0: Smažu to.
1: Smažeš to, hezky kluku šaty.
2: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Je

0: písnička September a Cry for you. No, pomalu, ale jistě se i September blíží, ale mnohem blíže je víkend a bude pěkně horký. Tak pevně věřím, že si to milovníci sluníčka a vysokých teplot užijí. Stejně jako si užijete po 8:30 další z hitů pro dobrou náladu na playlistu raní z The Venga Boys a Bum Bum Bum. Taky tady Svin. Nebo Miraj. Jako dva vozy. Pátek 14. 8. prozradíme, co nového na jižní a jihovýchodní Moravě. Za chvíličku jen roznabídne krátké jihomoravské zprávy. No a při poslechu Rádia X se nejenom pevně věřím pobavíte díky hitům pro dobrou náladu, leco zajímavého dozvíte ze svého okolí, ale taky můžete uspět v soutěži o klimatizaci.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Myslivecký spolek Osvětimany vás zve na letní mysliveckou noc. V sobotu 15. srpna od 19.30 zahrají v areálu Ski Parku před penzionem Malovaný skupiny Mona Lisa a Vedlok. Vstupné je 200 korun a zahrnuje i lístek do bohaté tomboly. Už od 11 hodin si v penzionu Malovaný můžete pochutnat na zvěřinových specialitách. Přijďte si užít skvělou atmosféru, dobrou muziku i výborné jídlo.
5: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro energy drink Tiger půl litru od dvou kusů cena 12,90 za kus. A Mioneto Prosecco přikoupí dvou kusů za 109,95 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Hezké páteční ráno, a to 2 minutky po půl deváté.
7: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Rozsáhlejší požár zaměstnal včera odpoledne hasiče u Rohatecké kolonie. Hořelo pole a plameny se přiblížily k uskladněným dřevěným kládám, proto velitel povolal i jednotky 2. stupně požárního poplachu. Příčina i výše škody zatím zůstávají nejasné. Sucho a horké počasí výrazně poškodili fotbalová hřiště na Jižní Moravě. Některá jsou v tak špatném stavu, že se na nich nedá hrát a kluby musí domácí zápasy přesouvat k soupeřům. V Pozořicích například vyschly všechny 3 studny. Podobné problémy hlásí i Popice či Velké Pavlovice.
7: Počasí.
6: No někde, kde se prý nedá hrát ten fotbal, už rozdali PlayStationy a že budou hrát jako takto.
8: Se to udělá tímto způsobem, jasně.
6: Je to smutné, ale je potřeba to brát s humorem, jak bychom se z toho potentovali, asi ne?
8: Teď aktuálně v tento moment, berte či neberte s humorem aktuální teplotu, která se srovnala ve všech 4 lokalitách, které tu mám na 18 stupních, řeč je o Kyjovu, Lovčicích, Velkých Bílovicích a Polešovicích.
6: No a užívejte svým způsobem, protože o víkendu, který je za dveřmi, místy 35 stupňů Celsia.
8: No dokonce v neděli je 37.
6: No a v pondělí dojde sešup teplotní, teploty rozhodně pod 30 stupni, no a snad bychom se mohli dočkat nějakých deštivých přání.
8: Pondělí má být hodně deštivé, tak doufejme, že to bude pravda, no.
7: Rádio Jih, doprava.
6: Ideální zahradnický deštík, žádná divočina. Tak uvidíme, co nás čeká, nemine. My se teď vydáváme za vámi na cesty na Brněnsku v Modřicích, v Brněnské ulici před nájezdem na Vídeňskou. Havarovalo osobní auto s motorkou, počítejte s možnými komplikacemi. Si hem šťastnou páteční cestu.

0: zatímco Jindro směl doma medvídka Teddyho, toto je zpěvák Teddy Swims, který byl tady u nás součástí ranní jízdy, za chvíličku Miraj a vlci.
1: No a my míříme za muzikou, Spotify, tedy internetová služba pro poslech hudby a podcastu, kde si lidé mohou pouštět skladby podle vlastního výběru nebo využívat doporučení podle toho, co poslouchají, tak tato služba chce od poloviny září jasně udělit skutečné interprety od těch, kteří existují jen díky umělé inteligenci, a ono jich teď prý v poslední době hodně přibývá a lidé by rádi viděli, co je a co není člověk. Na jejich profilech se proto začne objevovat nové označení AI persona. To posluchačům má říct, že jméno, fotografie a veřejná podoba interpreta nemusí patřit skutečně člověku, že je to všechno možná výtvor AI. Důležité je, že štítek neříká, zda byla pomocí AI vytvořena samotná hudba, týká se především identity samotného interpreta. Spotify navíc tyto AI persony standardně úplně vyřadí z redakčních i automatických doporučení, tak aby se nevkrádali tam, kam nemají. Skladby tak běžně nebudou se objevovat v personalizovaných typech. Výjimkou může být situace, kdy takového interpreta sami sledujete. Potom samozřejmě ano. Umělci se mohou k používání AI persony přiznat sami, platforma ale bude profily také kontrolovat. Pokud štítek přidá Spotify, interpret dostane možnost se proti rozhodnutí odvolat. Firma změnu vysvětluje hlavně tím, že posluchači prostě a jednoduše chtějí vědět, zda za hudbou stojí skutečný člověk nebo virtuální postava.
0: No, za další muzikou 100% stojí kapela Miraj.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: minut před 9. hodinou, ještě v páteční raní zde jednou k rannímu tématu. Dneska jsme se ptali, jaký máte vztah s budíkem, jak vypadá vaše ráno, jestli pak stanete na první zazvonění budíku, nebo několikrát odkládáte. V případě, že odkládáte, tak kolikrát třeba už se vám to stalo? Jak často, kolik odkladů tam bylo, jestli třeba máte aj nějaký rekord na Jižní
1: Moravě? No, už jsme tu měli nějaké 4 odklady, Borec i hodinu, že jako, takže dnes už tu bylo leto.
0: No, kolikrát za tu hodinu zaklapával, jestli třeba po 5 minutách.
1: No, dostkrát asi, no. Verča napsala, ahoj ženi, já mám ráda obojí, ale žiju u své kočky, ani se nemusím moc snažit a mám mě stále na háku. Je čarovná, umí se neuvěřitelně rychle teleportovat, nechápu jak.
0: Verča, další, která píše na Facebook Rádia X, se přidává k rannímu tématu. Většinou ještě než zazvoní, mám ho jen jako pojistku, kdyby náhodou.
1: Podobné jako my, no.
0: Ano, Verčo, zdravíme.
1: Iggy napsal, dobré ráno, vždy na první dobrou, jinak to nemá cenu a už nevstanu.
0: No a Franta z Milotice taky přidává, stávám dřív než budík, takže já budím budík. Ranní ptáče dál doskáče. Ještě bych tomu přidal bez lahváče.
2: Rádio X. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Miko a Vince, těsně před devátou, po deváté na rádiu jich Katy Perry a Snoop Dogg. Cizí zeď a One Man Show. A nebo ze Slovenska Mark Dan. A zase to sucho ve zprávách rádia jich. Nižší fotbalová hřiště na jihu Moravy. Podrobnosti přinesou páteční jihomoravské zprávy s datem 14. srpna.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž rádio jich a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od rádia jich a klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat rádio jich od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
3: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
4: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
5: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
6: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
7: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
8: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
9: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
10: Ateliér Artia Břeclav, místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
9: Více na www.tymaturciak.art.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pekou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Jihovská pěstitelská pálenice zahajuje 2. září pálení destilátů a již teď přijímá přihlášky. Patří mezi nejmodernější a zákazníkům poskytuje ten nejlepší servis od vysání majče, jeho odpeckování a destilaci na třístupňové destilační koloně, včetně vyčištění destilátu na ultrazvukové čističce. Zájemci se mohou přihlásit na telefonním čísle 724 224 958 nebo mailem na palenicekyjov@seznam.cz. Kvalitní pálení. Pálenice Kyjov, ulice Luční.
0: Hezký pátek, máme 2 minutky po 9.
12: Kovošrot Bíla, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
2: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: U Rohace hořelo pole, plameny zasáhly i skládku dřeva a sucho ničí i fotbalová hřiště na jihu Moravy. Rozsáhlejší požár zaměstnal včera odpoledne hasiče u Rohatecké kolonie. Hořelo pole a plameny se přiblížily k uskladněným dřevěným kládám, proto velitel povolal i jednotky 2. stupně požárního poplachu. Oheň nakonec poškodil zhruba třetinu dřeva. Hasiči vjeli krátce před 2. odpolední a po 3. hodině už měli požár zlikvidován. Příčina i výše škody zatím zůstávají nejasné. Sucho a horké počasí výrazně poškodily fotbalová hřiště na jihu Moravy. Některá jsou v tak špatném stavu, že se na nich nedá hrát a kluby musí domácí zápasy přesouvat k soupeřům. V Pozořicích například vyschly všechny 3 studny, které zajišťovaly zavlažování. Problémy s vodou mají také v Popicích a Velkých Pavlovicích. Trávníky jsou vyprahlé, popraskané a podle fotbalistů může být hra na některých z nich dokonce nebezpečná. Nedostatek vody přitom podle fotbalových funkcionářů zasahuje zhruba 70% hřišť klubů z nižších soutěží na Znojemsku a situace se zhoršuje i v dalších částech jihomoravského regionu.
2: Počasí.
0: Nebe úplně vymetené, nebe úplně bez mráčku. Dnes očekávají meteorologové počasí bez oblačnosti a rtutě teploměrů v Jihomoravském kraji vyšplhají až na 32 stupňů Celsia. Kulatou tropickou 30 máte očekávat ve Zlínském kraji. Aktuálně Uherské Hradiště, Louka 21, Moravský Žižkov, Uherský Ostroh 22 stupňů Celsia.
7: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol a samozřejmě quattro. Audi Terminál, top centrum Car Kyjov.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: Znovu taky za vámi na cesty, opatrně na Uhersko-Hradišku za sjezdem z D52 před Spítihněví směrem od Veselí nad Moravou. Došlo k nehodě, projíždí se jedním jízdním pruhem, tvoří se kolony, tak počítejte se zdržením. V Brně, v Zábrdovicích, v Bratislavské ulici blokuje provoz nehoda 2 dodávek, tady se kolona zatím netvoří. A připomínáme, na Brněnsku, v Modřicích, v Brněnské ulici před nájezdem na Vídeňskou havarovalo osobní auto s motorkou. Počítejte s možnými komplikacemi. Šťastnou páteční cestu.

0: Justin Bieber, Hitleroy, Stay, 9 hodin a 11 minut, díky, že zůstáváte i v pátek 14. srpna s rádiem X, rádiem Jižní Moravy.
1: Rádo se stalo.
0: Jsem chtěl říct, že už jsme na vás dva, protože Verča taky dorazila.
1: Ahoj.
0: Takže to nebude žádná one man show, aha, ale za chviličku one man show nabídnou cizí zeď. Jak moc se liší vzduch, který dýcháte v centru Brna, na kopci nebo třeba před školou? Vědci teď mají po městě 35 nových očí, která jim to ukážou téměř ulici po ulici. Mhm. Ono se totiž poslední dobou, my se o tom samozřejmě řekneme za pár minut víc, ale ono se totiž poslední dobou celkem řeší, což je to na těch sloupech, v těch ulicích anebo u škol je. Mhm. Někteří si dokonce mysleli, že jsou to nějaké nové skryté radary proti řidičům, řidičkám, proti cyklistům a tak. Dokonce si někteří mysleli, že to souvisí jak se zaměněním slunce, že by mohli přijít nějací Martěni z vrchu nebo něco jako. Ne, je to, to vysvětlení je mnohem a mnohem jednodušší, více o tom v ranní jízdě rády a jich, anebo spíš teď po 9. hodině už, že? I když se tak na tebe dívá, ty máš ještě tak trošku ráno, že? Jedno oko zalepené, druhé jenom přivřené.
1: No, že sice je to už možná takové dopolední, ale dneska bych to brala za raní, klidně.
0: Jo? Mm. Jsi včera ponocovala nebo
1: ne,
0: co?
1: Ne, právě vůbec, asi jsem přespaná, nebo nevím.
0: Tak to vypadá u tebe přespání. Chtěl bych vidět to nevyspání.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 9 hodin, 19 minut, Lorin, Euphoria. No a v Euphorii jsou teďko my v Brně. Už jsme teda vyvrátili ty fámy, že na těch nových sloupech a já nevím, barze jakých stojanech jsou nějaká zařízení, která mají špehovat řidiče, cyklisty anebo dokonce ufony. Brno má totiž teď nově 35 hlídačů ovzduší. Jsou to takové šedé bedínky, na kterých jsou malinké i fotovoltaické panely, aby se to napájalo prostě ze sluníčka. No a věci z Masarykovy univerzity rozmístili po městě tyto senzory, které budou celičký rok nepřetržitě sledovat množství prachových částic ve vzduchu. Díky nim zjistí mnohem přesněji, jak se kvalita vzduchu liší třeba mezi Rušnou ulicí, někde na kopci anebo okolím školy. Část senzorů proto visí právě u základních škol, další jsou na různých místech po celém Brně. No a naměřená data věci porovnají se stanicemi Českého hydrometeorologického ústavu a vytvoří takzvané digitální dvojče Brna, kdyby jedno Brno nestačilo, zdravíme tam. Jednoduše virtuální model města, na kterém bude možné sledovat, kde a jak se znečištění mění. Výsledky pak mohou pomoct třeba městským částem při rozhodování, co konkrétně udělat pro čistý vzduch. Takže třeba možná místo předpovědi časem nebo k té předpovědi počasí ještě přidáme brněnskou předpověď dýchání. Žabovřesky OK, centrum města, tam si vemte radši respirátor nebo něco. Tak určitě to k něčemu samozřejmě bude, že?
1: Jo, a ty digitální dvojčata to teďka nějak se rozjelo. Já jsem taky měla, že zase die udělají, tak aby mohli, víš, jako řešit, co s tou vodou a tak, takže.
0: No tak já si myslím, že můj brácha, nebo já bych mohl o svém bráchovi říct, že taky digitální dvojče.
1: Jo.
0: Protože už tenkrát v těch 90. letech si pořídil CDčko, že už se na to digitálky měl. Pořiďte si Peugeot Boxer, již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: italský mák Gigi D'Agostino a jeho pecka L'amour toujours.
1: A evidentně nejsem sama, kdo měl těžké ráno. Ve Washingtonu měli taky těžké ráno, protože před hasičskou stanicí tam nechal nějaký člověk zařízení, odešel a museli volat pyrotechniky. Ale bomba to nebyla.
0: Ale bomba bude další muzika, čeká nás kapela Kabáta Burlaci.
2: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
3: Ale to se může rychle změnit.
4: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
3: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
4: V létě chladí, v zimě hřeje.
3: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
4: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
3: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
4: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
5: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
6: Britská glam rocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. Sweets and Discotem zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Vstupenky v síti Ticketportál.
7: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
8: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
7: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
8: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
7: Více informací v restauracích KFC.
9: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým. Aktuálně obsazuje pracovní pozice montážník se znalostí angličtiny a elektrikář se znalostí angličtiny nebo němčiny. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s dlouholetou tradicí. Více informací najdete na www.confail.cz nebo volejte 725 934 545 paní Novotná.
10: Pryč DPH! Pryč DPH!
11: Přesně tak. Nakupte v Mavericksu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mavericks. Buďte in.
12: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
13: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
14: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.

0: Nevím, co je na tom pravdy, ale od roku 2027 by tuto písničku měl používat Český finanční úřad, protože od Shakiry se jmenuje Die Die. A my vždycky víme, že oni berou, že? Takže Die Die. No, dobrý, tak pokus aspoň o joke.
1: Ne, aspoň, že jsi k tomu našel příběh, to je fajn. A já vám teďka povím o takovém záludném ránu ve Washingtonu. Tam v 7 hodin přišel někdo k hasičské stanici. No a asi tam nějak prohodil nějaké slovo s hasičem a nechal tam za sebou modročerné elektronické zařízení s nějakými vyčnívajícími dráty. Tak hasič zavolal policii, policie zavolala pyrotechniky a psovody. Ta celá ta avenue byla uzavřená. Doprava v té ranní špičce stála skoro 2 hodiny. Mm-hmm. No a pyrotechnici v plné výstroji zařízení důkladně prozkoumali a konstatovali, že jde o erotickou pomůcku.
0: Ajajajajaj.
1: Konkrétně nějaký elektronický přístroj s 10 nastaveními. A jako vtipné...
0: Dopodrobna jdeš.
1: Ale vtipné na tom je, že policie to ve svém protokolu popsala jako, pozor, přenosné elektronické čerpadlo pro dospělé.
0: No sakra.
1: No, takže 2 hodiny uzavřená prostě silnice nebo třída celá kvůli erotické pomůcce. No, ale já jsem spíš od té doby, co jsem si to přečetla, jsem přemýšlela nad tím, jak, jako, víš, modro-černé elektronické zařízení, ze kterého trčí dráty, no tak jako nevím, no ne, nevím.
0: Jako živě si to představuješ, o co by vlastně jako mohla jít, jo?
1: No.
0: A k čemu jsi došla?
1: No k ničemu právě pořád, ještě já jsem myslela, že mi pomůžeš.
0: Já?
1: No.
0: To musíš otevřít strýca Google a podívat se a hledat nějaké, co by tomu odpovídalo, nějaké ty obrázky, jo?
1: Já jdu na to.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: okolo studia Rádia Jich, ať už jste v práci, doma, na zahrádce nebo kdekoliv jinde, tak my vám po 10. hodině budeme posílat další várku skvělé muziky a bude to třeba Bebe Rexha s hitem Sad Girl. Farná přidá boky jako skříň.
1: Mám prostě od pámbička boky jako skříň, jako skříň.
0: A dáme si taky 90-kové Sitting Down Here. No a starší nábytek z Jižní Moravy poslouží lidem v nouzi, tak například o tom budou dnešního moravské zprávy rádia i podání Petra Jindry. Krásné dopoledne.
2: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni. Ale to se může rychle změnit. Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. IO slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeče, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.městokyjov.cz.
3: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
4: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití. Skvělá letní pohoda. A taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
5: MG Centrum Webzen si hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavač, prodavačka vodotopo a železářství. Náplní práce bude komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, dobré finanční ohodnocení, zaměstnanecké slevy a příspěvek na stravu. Nástup možný i hned. Více informací získáte na telefonu 608 24 24 30. Životopisy posílejte na e-mail železářství@mgcentrum.cz.
6: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
7: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
8: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
10: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrum.cz.
0: Za 2 minutky bude 10 a my vám z rádia přejeme krásné dopoledne.
11: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
12: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
13: Starší nábytek z Jižní Moravy poslouží lidem v nouzi a špatná dlažba blokuje otevření komunitního centra v brněnském Komíně. Jihomoravský kraj místo vyhození pošle dál starší, ale stále použitelný nábytek. Z budovy biotechnologického inkubátoru Inbit poputuje do nábytkové banky pro Brno a Jihomoravský kraj zhruba 30 skříní, stolů a dalších kusů vybavení v hodnotě kolem 100 tisíc korun. Nábytková banka je pak předá lidem, kteří si nové vybavení domácnosti nemohou dovolit, například samoživitelům, seniorům nebo rodinám v těžké životní situaci. Kraj tím chce omezit zbytečné vyhazování věcí, které mohou dále sloužit. O darování rozhodli radní na konci června a přesun nábytku právě probíhá. Téměř rok je hotové, lidé dovnitř ale stále nesmí. Nové komunitní centrum Stará hasička v brněnském Komíně se dosud nepodařilo skolaudovat kvůli problémům s dlažbou v okolí budovy. Stavební firma ji dokončila se zpožděním a podle brněnských komunikací jsou žulové kostky položené špatně. Předělat se může až 80% plochy. Magistrát teď hledá možnost, jak alespoň samotnou budovu skolaudovat a otevřít ještě před opravou prostranství. Cena rekonstrukce se mezitím zvýšila z původních zhruba 44 na téměř 53 milionů korun a stavební firmu čeká za zpoždění pokuta. Přesný termín otevření zatím není. Vedení Komína ale doufá, že centrum začne sloužit dětem, rodinám a seniorům už letos v září.
12: Rádio Jih, počasí.
0: Dneska jasno, očekáváme počasí bez oblačnosti, no a co se teplot týče, tak v Jihomoravském kraji nám vyšplhají až na 32 stupňů a ve Zlínském na 30. A právě teď přesně v 10 hodin Kyjov a Břesovice hlásí 20 stupňů, Mikulčice 21 a Podivín 22.
14: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, Top Centrum Kharkiv.
12: Rádio Jih, doprava.
0: Hezké dopoledne taky za volanty, opatrně v tuto chvíli na D1 a taky na Zlínsku. Na dálnici D1 na 198 kilometru ve směru na Prahu stojí na hranici porouchané osobní vozidlo a kolona tady má přibližně 1 kilometr. A na trase mezi Zlínem a Slovenskem na průjezdu Vizovicemi v Říčanské ulici došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Doprava je tam řízená Kyvadlově a kolona se tvoří v obou směrech. Tak s tím počítejte, buďte opatrní a ať už trčíte kamkoliv, přejem z rádia jejich šťastnou páteční cestu.

aby jsme si ho udělali ještě hezčí, tak z muziky nám k tomu dopomůžou dvě zpěvačky, a to Bibi Rexa a Eva Farná. No a potom si povíme jeden příběh od vody.

0: zůstáváte s rádiem, my jsme za to moc rádi. No a rádi budeme taky, když si tenhle příběh, o kterém se teď budeme bavit, zapamatujete jako příklad toho, jak to nedělat. Horké dny totiž lákají k vodě, to je jasná věc, ale alkohol je v tomhle případě hodně špatný parťák. Svoje by o tom mohla vyprávět žena z Pasohlávek, která se po větším množství alkoholu vydala plavat. Nebyla v dobré kondici a z vody jí nakonec museli pomoct vodní záchranáři. Na břeh se jí podařilo dostat v pořádku, no a následně jí dělali dechovou zkoušku a ta ukázala téměř 2 promile. Takže takhle určitě ne, protože ne vždycky to musí dopadnout nakonec dobře, jako v případě tady té paní. Sami policisté připomínají, že právě kombinace alkoholu a vody může být velmi, velmi nebezpečná a jak jsem teď říkala, podobný příběh nemusí vždycky skončit takhle dobře. Takže pamatovat na to. No a teď už si dáme na rádiu jich 90-kové Sitting Down Here.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: hned dlouho nás čekají další tři hity pro dobrou náladu. No a taky nás čeká malý výlet do Zlína. Letní vedra ve Zlíně totiž zřejmě posouvají hranice toho, co nebo koho člověk večer potká na sídlišti. Jedna z obyvatelek při pohledu z balkónu viděla něco, řekněme, neúplně tradičního. Co přesně strážníci o pár minut později zřešili, si povíme na rádiu Jichu za chviličku a z muziky za moment hit Moving Sun.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž rádio Jich a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od rádia Jich a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat rádio Jich od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
3: Britská glam rocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. The Sweet s Andy Scottem zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Vstupenky v síti Ticketportál.
4: Sedle si u Mikulova pod pergolou zase znova. Vinař pro vás sklepě chystá skvělá vína, poetická. Přispěchejte, hola hola, karavany louka volá. Sami víno zakoupíte, ve dne v noci uvidíte. Klobás škvárky, grill se hřeje, obsluha se hezky směje. Bicykl už se vám spíná, těší se sedlecká vína.
5: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pekou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: hodin a 39 minut. No a strážníci ve Zlíně zase mají z letošních veder jednu poněkud netradiční historku. Krátce před půlnocí dostali oznámení, že se po sídlišti prochází úplně nahá žena. Je možné, že se předtím dívala na Titanic, protože něco na sobě přece jenom měla a to byl náhrdelník. Hlídka byla na místě během 4 minut a 54-leté ženě nejprve poskytla deku. Ale žena byla dezorientovaná a nedokázala vysvětlit, proč se ven vydala právě takhle. Záchranáři ale nezjistili důvod, jakože žádný důvod k okamžitému převozu do nemocnice a taky strážníci proto doprovodili domů a předali ji blízkému člověku. A městská policie právě proto při této příležitosti připomíná, že tady ta velká vedra jsou pro tělo velká zátěž, takže je důležité dost pít, nepřehánět to s pohybem na slunci a hlavně nikdy nenechávat děti ani zvířata v zaparkovaném autě, protože to je věc, kterou tady taky máme každoročně. Takže myslet na to, i teď přes víkend nás ještě čeká takové teploučko, tak hodně pijte a nebuďte hlavně v ty nejhorší hodiny na přímém slunci. No a teď už si pojďte užít muziku, za chvilku song s příhodným názvem Užívám.
1: Město Veselí nad Moravou zve na oslavy 770 let od první písemné zmínky o městě, které se uskuteční od 21. do 23. srpna. Čekají vás slavnostní trhy s doprovodným programem, vernisáže, bohatý kulturní program pro všechny generace i řada dalších atrakcí. Přijďte společně oslavit významné jubileum města. Více informací najdete na www.veselí-nad-moravou. Vinařství Dufek ve Svatobořicích Mistříně vás co nejsrdečněji zve v sobotu 15. srpna na den otevřených sklepů. Začátek akce je od 10 hodin. Těšit se můžete na neomezenou ochutnávku více než 175 vín, včetně archivů, prohlídky historických sklepů, francouzské síry, cymbalovou muziku i vystoupení mužského sboru z Lovčic. Přijďte 15. srpna do Vinařství Dufek. V sobotu 15. srpna od 7 do 13 hodin ožije letiště v Luhačovicích srazem historických automobilů a motocyklů spojeným s hobbyburzou a bleším trhem. Těšit se můžete na auto i motodíly, starožitnosti, mince, vojenské předměty i mnoho dalších zajímavostí. Děti do 15 let a držitelé průkazu ZTP mají vstup zdarma. Občerstvení zajištěno www.veteránkalendář.cz. Bzenecké rodinné vinařství vás zve na 6. ročník Galerie Rýnského Rizlinku. Přijďte ochutnat rýnské rizlinky ročníku 1999 až 2025. Připraveny jsou prohlídky sklepa s degustací, a to v pátek 14. srpna od 15 do 23 hodin a v sobotu 15. srpna od 12 do 23 hodin. Akce se koná ve sklepních prostorách na Horním náměstí 66 v Bzenci. V sobotu od 17 hodin zahraje cymbálová muzika Hantál. Združení Petrov žije vás zve na 15. Petrovské chmelobraní. V sobotu 15. srpna od 11 hodin v areálu Petrovských plží ochutnáte desítky piv z 25 mini i středních pivovarů. Chybět nebude občerstvení ani vína od místních vinařů. Vstupné je 100 korun. Na místě budeme soutěžit o láhev nejsilnějšího piva na světě Scottish Beefier Fire. Více na Facebooku 15. chmelobraní. Přijďte ochutnat vína ze zámků. V sobotu 15. srpna od 14 hodin v Bzeneckém parku. Těšte se na sekty, rizlinky napříč světem, zlaté slovácké vinaře a dvě masterclass degustace vín z Bordeaux a Jihoafrické republiky. Chybět nebude ani živý jazz a občerstvení. Více najdete na zámeckévinařství.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Krosťánovu přeje od mikrofonu rádia jejich krásný pátek, krásné páteční dopoledne. Máme tady oficiálně poslední pracovní den tohoto týdne a tak si ho pojďme i po 11. hodině zpříjemňovat další muzikou. Čekají nás třeba Savage Garden s 90. To the Moon and Back. Markon přidá hit Raga.

0: přidá kolega Petr Indra, poví nám třeba to, že školní obědy zdarma pomohou ve Zlíně dětem z rodin v nouzi. Tak zůstaňte s námi, užívejte muziku a mějte krásný pátek.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
4: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
0: Hledáte práci se zvířaty? VSV Vracov hledá ošetřovatele hospodářských zvířat. Čeká vás péče o zvířata, krmení, dojení a práce ve stájích. Praxe není nutná, všechno vás naučíme. Nabízíme práci na dobu neurčitou a řadu benefitů. Nástup je možný i hned. Přidejte se k nám. Více informací získáte u pana Jaroslava Blahy na telefonu 722 990 119 nebo na www.navoz-km.cz v sekci kariéra.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Datart pořádá Maxi Výprodej.
9: Cože? Maxi Výprodej?
8: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
11: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
12: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: Školní obědy zdarma pomohou ve Zlíně dětem z rodin v nouzi a brněnská náplavka dostane dvoupatrovou kavárnu. Dětem z rodin, které se dostaly do finančních potíží, pomáhají zlínské základní školy zajistit školní obědy. Spolupracují kvůli tomu s organizací Women for Women v projektu Obědy do škol. Například základní škola Komenského chce ve školním roce 2026-2027 využít až 167 tisíc na stravování pro 26 žáků. Podpora má pokrýt období od 1. září do konce června příštího roku. Cílem je, aby děti měly ve škole pravidelné jídlo a nemuseli kvůli finanční situaci rodiny zůstávat bez oběda. Na Rulerově nábřeží v Brně má na podzim otevřít nový gastronomický podnik. Dvoupatrová kavárna nabídne uvnitř místo pro 60 hostů. Dalších 50 se vyjde na terasu a ve spodní části u náplavky vznikne bar s výčepem. Brno Střed teď hledá provozovatele. Zájemci mohou nabídky podávat do 26. srpna. Radnice nebude vybírat jen podle výše nájmu. Důležitá bude také kvalita nabídky a bezplatné toalety pro návštěvníky nábřeží. Pokud půjdou přípravy podle plánu, první hosté by mohli přijít na přelomu září a října.
14: Počasí.
15: Obloha bez mráčku, očekáváme dneska totiž počasí bez naprosté oblačnosti. Nejvyšší teploty v Jihomoravském kraji 29 až 32 stupňů a ve Zlínském kraji 27 až 30. No a právě teď 3 minutky po 11. Vrbice měří 22 stupňů a po 23 hlásí Břeclav, Starý Podborov a Moutnice.
16: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol a samozřejmě quattro. Audi Terminál, top centrum Car Kyjov.
14: Rádio Jih. Doprava.
15: Jsme s vámi taky na cestách a opatrní buďte v tuto chvíli na Zlínsku, Vyškovsku, Uhersko-Hradišťsku a taky v Brně. Na Zlínsku na průjezdu Petrůvkou komplikuje dopravu požár nákladního auta s návěsem a projíždí se tam kyvadlově. Na Vyškovsku na příjezdu do Slavkova u Brna od Křenovic se srazilo osobní auto s dodávkou, i tady se projíždí kyvadlově. Na Uhersko-Hradišťsku v Uherském Ostrohu v ulici Podbřehy bourala dvě osobní vozidla. Zdržení je tam zatím minimální a ještě v Brně v Jihlavské ulici stojí odstavené osobní vozidlo a provoz je tam částečně omezený. Tak s tím vším počítejte, buďte na silnicích opatrní. Ať už máte namířeno kamkoliv, tak vám z rádia jich přejem šťastnou cestu a dobrý dojezd.
14: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: za moment nám ho bude zpříjemňovat dál. No ale po ní se podíváme na jednu naopak nepříjemnou situaci. Stačila totiž chvilka a z běžného vystupování z auta byla situace, kterou prostě nechcete. Zrovna před chvilkou jsem tady v souvislosti s těma horkama zmiňovala, že každoročně se řeší případy zamčených dětí nebo zvířat v rozpáleném autě. Tahle situace je tomu podobná, ale byla teda na rozdíl od těch některých naprosto nechtěná. I tak ale v brněnském Králově Poli zůstalo v rozpáleném autě malé dítě a venku bylo přes 30 stupňů. Jak se celá ta situace vyřešila, si povíme na vlnách Rádia Jih už za pár chvil, tak zůstaňte s námi a mějte hezké dopoledne.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: dopoledne zpříjemnila jedna seniorita, za to ale pořádné chvíle strachu zažila v Brně maminka roka půl starého dítěte. Před domem v Králově Poli vystoupila z auta, chtěla otevřít dveře, ty dveře, kde prostě vzadu, kde je autosedačka, jenomže ten vůz se mezi tím sám zamknul. Dítě zůstalo uvnitř, hlasitě plakalo, hodně se potilo a auto navíc stalo na přímém slunci a ve stínu bylo 31,5 stupně. Takže opravdu nepříjemná situace. Policisté proto se souhlasem majitelky rozbili boční okno a dveře otevřeli zevnitř. Batole si potom převzala maminka a jeho zdravotní stav zkontrolovali zdravotníci. Takže tady je důležité, že se všechno rychle vyřešilo a dobře dopadlo. Samozřejmě tahle situace byla prostě nechtěná, ale jak víme, tak každoročně někdo nechává v autě děti nebo zvířata nebo starší lidi s tím, že si jenom někam odskočili třeba. A policie proto připomíná, že v horku nemají v zavřeném autě zůstávat ani děti, ani seniori, ani zvířata, a to ani na chvíli. A klíčky je dobré mít vždycky u sebe, protože jak jsme právě tady třeba při tomhle příběhu mohli vidět nebo slyšet, tak některá auta se opravdu můžou zamknout sama. Takže myslet v těch vedrech nejenom na pitný režim a pokrývku hlavy, ale taky na tohle. My vám přejeme ty následující teplé, až vlastně horké dny, bez komplikací a bez obtíží, a do celého Jihomoravského i Zlínského kraje posíláme z rádia jejich další páteční muziku.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

songem Girls Like You. O další muziku se už za chvilku postarají Shaggy, Kygo a Nickelback. No a pokud jste ze Břence nebo se chystáte na Břeneckou pouť, tak tohle vás se taky rozhodně bude zajímat.

0: vybírá parkovací místa. Podobné změny čekají navíc v září taky Vinobraní. Takže teď si s rádiem užijte muziku a po ní si povíme všechny detaily.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
4: Společnost Surmat ve Vnorovech přijme řidiče nákladního automobilu pro rozvoz hutního materiálu po Jihomoravském a Zlínském kraji. Požadujeme řidičské oprávnění skupiny C, profesní průkaz a bezúhonnost. Nástup je možný i hned. Máte zájem? Zašlete svůj životopis na e-mail řičica@surmat.cz.
5: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
6: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90 a šunku Marína 100 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101,4, Brno 105,1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
6: Yo man,
7: yo,
6: open up man.
7: Yo, what do you want, man?
6: My girl just caught me.
7: You made her catch you?
6: I don't know how I let this happen.
7: With who?
6: The girl next door, you know? I don't know what to do.
7: So it wasn't you.

0: 11:45, ladíte Rádio Jich. No a kdo teď projíždí Bzencem, tak musí počítat s omezením a místy taky s kolonami. Na silnici 1/54 vznikají dva nové kruhové objezdy a dva přechody z Ostrůvky. Investice přesahuje 43 milionů korun a práce mají skončit 6. listopadu. Dopravu tady řídí semafory a podle města je zdržení na hlavním tahu většinou jenom několik málo minut. No ale stavba zasáhne taky do kulturních akcí. Při Bzenecké pouti, která je tenhle víkend, půjde krojovaný průvod jinudy, půjde přes Horní náměstí a taky se musí počítat s tím, že ve středu města bude méně míst k parkování. A změny nečekají jenom Bzeneckou pouť, čekají v září taky Bzenecké krojované vinobraní. Pořadatelé budou muset posouvat pódium a kvůli tomu zase zbyde o něco méně prostoru pro stánky. Může vás to štvát, ale je to prostě tak, takže s tím počítejte, pokud se na nějakou z tady těch akcí chystáte. A jestli vás to fakt třeba naštvalo, tak my vám teď z rádia Jich snad trošku zlepšíme náladu další muzikou. Tady je Avicii.
1: Rádio Jich. Rádio Jižní Moravy.

0: Hodonínského studia rádia jich přejeme krásné ještě pár minut dopoledne, blíží se nám totiž 12. hodina. Pokud vám se blíží na stůl obědy, tak dobrou chuť taky přejeme. No a nabídneme hudební menu pro tu první odpolední hodinku. Čeká nás na playlistu rádia jich třeba kapela Krištof a jich Šňůry. Dáme si taky Fun a We Are Young. Zpěvačka Doučí přidá hit Anxiety. Petr Indra přidá čerstvé humorovské zprávy rádia jich a v nich info třeba o tom, že špatná dlažba blokuje otevření komunitního centra v brněnském Komíně.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Top Centrum Car Kyjov nabízí preventivní péči o motor vašeho vozu. Dekarbonizaci. Vraťte motoru jeho sílu díky odstranění karbonových usazenin. Top Centrum Car Kyjov. Váš servisní partner Audi.
4: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
5: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
4: Více na www.tymaturciak.art.
6: Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
7: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
8: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
9: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský.
10: A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
11: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
12: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
13: Myslivecký spolek Osvětimany vás zve na letní mysliveckou noc. V sobotu 15. srpna od 19.30 zahrají v areálu skiparku před penzionem Malovaný skupiny Mona Lisa a Vedlok. Vstupné je 200 korun a zahrnuje i lístek do bohaté tomboly. Už od 11 hodin si v penzionu Malovaný můžete pochutnat na zvěřinových specialitách. Přijďte si užít skvělou atmosféru, dobrou muziku i výborné jídlo.
14: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
15: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
16: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrum.cz.
0: Právě teď tam odbyla 12. hodina a my vám z rádia jich přejem dobrou chuť.
13: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
17: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
18: Starší nábytek z Jižní Moravy poslouží lidem v nouzi a špatná dlažba blokuje otevření komunitního centra v brněnském Komíně. Jihomoravský kraj místo vyhození pošle dál starší, ale stále použitelný nábytek. Z budovy biotechnologického inkubátoru Inbit poputuje do nábytkové banky pro Brno a Jihomoravský kraj zhruba 30 skříní, stolů a dalších kusů vybavení v hodnotě kolem 100 000 korun. Nábytková banka je pak předá lidem, kteří si nové vybavení domácnosti nemohou dovolit, například samoživitelům, seniorům nebo rodinám v těžké životní situaci. Kraj tím chce omezit zbytečné vyhazování věcí, které mohou dále sloužit. O darování rozhodli radní na konci června a přesun nábytku právě probíhá. Téměř rok je hotové, lidé dovnitř ale stále nesmí. Nové komunitní centrum Stará hasička v brněnském Komíně se dosud nepodařilo skolaudovat kvůli problémům s dlažbou v okolí budovy. Stavební firma ji dokončila se zpožděním a podle brněnských komunikací jsou žulové kostky položené špatně. Předělat se může až 80% plochy. Magistrát teď hledá možnost, jak alespoň samotnou budovu skolaudovat a otevřít ještě před opravou prostranství. Cena rekonstrukce se mezitím zvýšila z původních zhruba 44 na téměř 53 milionů korun a stavební firmu čeká za zpoždění pokuta. Přesný termín otevření zatím není. Vedení Komína ale doufá, že centrum začne sloužit dětem, rodinám a seniorům už letos v září.
17: Rádio Jih, počasí.
0: Na jihu i jihovýchodě Moravy jasno, nebe bez mráčku a nejvyšší teploty v Jihomoravském kraji až 32 stupňů a ve Zlínském 30. No a právě teď venkovním teploměrům vládne 24, Kyjov, Čejč, Němčičky i Napajedla, hlásí 24 stupňů Celsia.
19: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, Top Centrum Car Kyjov.
17: Rádio Jih, doprava.
0: Zdravíme také na cesty a opatrně v

0: Brněnské přehradě a něco si tam hodit na grill, tak budete muset asi změnit plány. Oblíbená grilovací místa jsou totiž teď kvůli vysokému riziku požáru zavřená. Podrobnosti k tomu tady u nás na Rádiu Jih už do pár minut. Hezké odpoledne.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Máme krátce popolední, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, díky za to. No a jak už jsme naznačili, tak pokud chcete na grilovačku k Brněnské přehradě, tak teď to nepůjde. Grilování u Brněnské přehrady má totiž teď nucenou pauzu. Veřejné grily jsou až do odvolání mimo provoz, a to kvůli zvýšenému nebezpečí požáru, které platí v celém Jihomoravském kraji. Riziko zvyšuje dlouhotrvající sucho, vysoké teploty a taky vítr, kvůli kterému by se případný požár mohl rychle šířit. Toto omezení vychází z rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje. Lesy města Brna proto návštěvníky žádají, aby zákaz respektovali a byli v přírodě opatrní. Grilovací místa se znovu otevřou, až bude toto opatření odvolané. Takže pokud jste měli plány na grilovačku přehrady, přesuňte ji na svoje zahrady a teď si pojďte ve společnosti Rádia Jih užít další dnešní muziku. Krásný pátek!
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 90. s dalšími třemi songy naopak zůstaneme v 21. století a další zpráva bude dokonce tak trochu z budoucnosti. A milovníci fast foodů budou nejspíš jásat, protože to vypadá, že by se v Brně mohl otevřít další McDonald's. Nová pobočka se chystá v Bohunicích přímo v obchodním centru naproti fakultní nemocnice. Kdy, kde, co a jak si prozradíme na rádiu jich už za několik málo minut a za okamžik taky kapela Činasky.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jich a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 tisíc korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jich a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
3: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
4: Pryč DPH! Pryč DPH!
5: Přesně tak. Nakupte v Mevelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mevelix. Buďte in.
6: Kia slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.mestokyjov.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pěknou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: čas 12 hodin a 42 minut, posloucháte Rádio Jich. No a kdo milujete fast food, tak dobrá zpráva pro vás. Nabízka občerstvení v brněnských Bohunicích se totiž zřejmě, vypadá to tak, rozšíří o další známý fast food. A bude to McDonald's. Plánuje novou restauraci v obchodním centru Campus Square naproti fakultní nemocnice Brno. Podle dokumentu zveřejněného na úřední desce magistrátu má vzniknout v uvolněných prostorách v prvním podzemním podlaží. Magistrát už k záměru vydal přípustné závazné stanovisko, ale kdyby se nová pobočka mohla otevřít, to zatím není jasné, protože jednání pořád ještě pokračují. Pokud vznikne, tak půjde o 8. McDonald's v Brně a jeho nejbližším okolí. Tak pokud máte rádi Mekáč, tak je to pro vás jistě dobrá zpráva. Ať jo nebo ne, tak my určitě do naší jihomoravské metropole zdravíme z Rádia Jih a nejenom tam posíláme už další páteční muziku. Krásné odpoledne.
1: V sobotu 15. srpna od 7 do 13 hodin ožije letiště v Luhačovicích srazem historických automobilů a motocyklů spojeným s hobbyburzou a bleším trhem. Těšit se můžete na auto i motodíly, starožitnosti, mince, vojenské předměty i mnoho dalších zajímavostí. Děti do 15 let a držitelé průkazu ZTP mají vstup zdarma. Občerstvení zajištěno www.veteránkalendář.cz. Sdružení Petrov žije vás zve na 15. Petrovské chmelobraní. V sobotu 15. srpna od 11 hodin v areálu Petrovských Blží ochutnáte desítky piv z 25 mini i středních pivovarů. Chybět nebude občerstvení ani vína od místních vinařů. Vstupné je 100 korun. Na místě budeme soutěžit o láhev nejsilnějšího piva na světě Scottish Beefeer Fire. Více na Facebooku 15. chmelobraní. Spolek vinařů Bůdy Mutěnice vás zve na letní vinné Mutěnice, které se uskuteční 14. a 15. srpna. V pátek zahraje cimbalová muzika Huci, v sobotu vás čeká putování po 9 mutěnických vinařstvích a večer roztančí návštěvníky kapela Brixham Band. Těšit se můžete také na výborné občerstvení. Program a předprodej vstupenek na www.vinozmutenic.cz. Přijďte ochutnat vína ze zámků. V sobotu 15. srpna od 14 hodin v Bzeneckém parku. Těšte se na sekty, rizlinky napříč světem, zlaté slovácké vinaře a dvě masterclass degustace vín z Bordeaux a Jihoafrické republiky. Chybět nebude ani živý jazz a občerstvení. Více najdete na zámeckévinařství.cz. Zahrádkáři a vinaři z Čejče vás zvou na letní putování vinnými sklepy. Přijďte v sobotu 15. srpna do areálu sklepů pod Bůdama. Od 11 do 18 hodin pro vás bude otevřeno 19 vinných sklepů. Můžete ochutnat celkem 255 vzorků vín. Během dne vás bude zpěvem lidových písní provázet mužský sbor z Hovorán. Večer zpestří cimbálová muzika Stupava a hudebník Vítův brácha. Cirkus Metropol přijíždí do Hodonína. Od 20. do 23. srpna vás na ulici Legionářů čeká velkolepé představení v klimatizovaném šapito. Těšte se na duo Štipka, umělce na koních a držitele bronzu z největšího cirkusového festivalu světa v Monte Carlo. Artisty, tygry, velbloudy, arabské koně a další. Představení jsou ve čtvrtek, pátek a sobotu od 18, v neděli od 11 hodin. Více na www.cirkus.cz. Metropol.eu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Posloucháte Rádio Jih, za mikrofonem Veronika Brostanu, blíží se nám 13. hodina. No a my se rovnou mrkneme, jaká muzika nám ji bude příjemňovat. Bude to třeba David Guetta, Andrea Bocellie a jejich hit DNA. Vladis, Nicole a Žijem pre moment taky na playlistu. Čeká nás taky Rick Astley a osmdesátkové Never Gonna Give You Up. No a brněnská náplavka dostane dvoupatrovou kavárnu. O tom a nejen o tom budou dnešní humorovské zprávy rádia i podání Petra Jindry. Krásné páteční odpoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pekou řeznickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
5: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití. Skvělá letní pohoda. A taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
6: Společnost Surmat ve Vnorovech přijme řidiče nákladního automobilu pro rozvoz hutního materiálu po Jihomoravském a Zlínském kraji. Požadujeme řidičské oprávnění skupiny C, profesní průkaz a bezúhonnost. Nástup je možný i hned. Máte zájem? Zašlete svůj životopis na e-mail řidica@surmat.cz.
0: Za minutku nám odbije 13. hodina z rádia, jich vám přejem krásné odpoledne.
6: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
7: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Školní obědy zdarma pomohou ve Zlíně dětem z rodin v nouzi a brněnská náplavka dostane dvoupatrovou kavárnu. Dětem z rodin, které se dostaly do finančních potíží, pomáhají zlínské základní školy zajistit školní obědy. Spolupracují kvůli tomu s organizací Women for Women v projektu Obědy do škol. Například základní škola Komenského chce ve školním roce 2026-2027 využít až 167 tisíc na stravování pro 26 žáků. Podpora má pokrýt období od 1. září do konce června příštího roku. Cílem je, aby děti měly ve škole pravidelné jídlo a nemuseli kvůli finanční situaci rodiny zůstávat bez oběda. Na rulerově nábřeží v Brně má na podzim otevřít nový gastronomický podnik. Dvoupatrová kavárna nabídne uvnitř místo pro 60 hostů. Dalších 50 se vyjde na terasu a ve spodní části u náplavky vznikne bar s výčepem. Brno Střed teď hledá provozovatele. Zájemci mohou nabídky podávat do 26. srpna. Radnice nebude vybírat jen podle výše nájmu. Důležitá bude také kvalita nabídky a bezplatné toalety pro návštěvníky nábřeží. Pokud půjdou přípravy podle plánu, první hosté by mohli přijít na přelomu září a října.
2: Rádio Jih, počasí.
0: Dneska na jihu i jihovýchodě Moravy jasno, nebe bez mráčku a nejvyšší teploty v Jihomoravském kraji až 32 stupňů a ve Zlínském 30. No a právě teď minutku po 13. hodině Boršice a Žarošice hlásí 26 stupňů a Kostice i Břeclav po 27.
5: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, top centrum Car Kyjov.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: Zdravíme taky řidiče a řidičky za volanty a opatrně hned na několika místech v Brně a taky na D1. V Brně v Žabovřeské ulici směrem na Pisárky u sjezdu z Kněžské se střetlo osobní auto se sanitkou. Počítejte tady s omezením. Dále ještě v Brně v ulici Dornych před křižovatkou s ulicí Zvonařka směrem do centra stojí v jízdním pruhu dvě osobní auta po nehodě. Počítejte tady se silným provozem a se zdržením. Na Brněnsku mezi Ivančicemi a Rosicemi na příjezdu do Neslovic probíhá vyšetřování nehody tří osobních aut, projíždí se jedním pruhem, kolony se tady teda zatím netvoří a ještě na D1 na 175. kilometru směrem od Brna na Prahu se srazila dvě osobní auta, stojí po nehodě v levém pruhu, kolona má zatím asi 2 kilometry a bude narůstat. Tak s tím vším počítejte, jestli právě teď sedíte za volantem, tak buďte opatrní, taky ohleduplní, trpěliví a mějte s rádiem jich šťastnou páteční cestu, ať už kládíte kamkoliv.
2: Hrajeme hity pro dobrou

0: Rádia Ixem, hezké odpoledne. Už máme po 13. hodině, to znamená, že se spoustě z vás už chýlí ta práce ke konci dneska. Blíží se vám víkend, na který se určitě těšíte. No a aby nám to utíkalo ještě rychleji, tak si dáme další muziku, protože ta tomu určitě pomůže. No a taky se podíváme do Hrušek, protože tam místní čeká místo vody, hudba, divadlo a letní kino. Právě tam, právě v Hruškách, totiž mizí bývalá požární nádrž, která kdysi sloužila taky ke koupání. K čemu všemu poslouží? Po přestavbě si prozradíme na vlnách rádia již za pár minut. Teď David Geta, Andrea Bocelli a jejich DNA.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

a my tady 15 minut po 13. máme novinky z Hrušek na Břeclavsku. Právě tam teď mění starou požární nádrž na místo pro kulturu a taky pro odpočinek. Ta nádrž kdysi sloužila jako

0: bez využití a zarůstala, takže teď ji dělníci přestavují na venkovní amfiteátr, kde se mají konat koncerty, divadlo, vinařské akce a nebo taky letní kino. Projekt počítá taky se zázemím pro účinkující a pro návštěvníky, dětským a workoutovým hřištěm, petangovým hřištěm a stolním tenisem. Areál u sklepní uličky a fotbalového hřiště má zůstat otevřený i mimo tyto samotné akce, aby si sem lidi mohli chodit běžně během roku. Podle původních plánů by měla přestavba být zhruba na 30 milionů korun bez daně. No tak my vám do hrušek přejem hodně štěstí k celé přestavbě. Určitě je to super, když se takhle využije momentálně nevyužité místo, které ale má velký potenciál. Tak ještě jednou hodně štěstí a nejen do hrušek, teď posíláme Ricka Osliho a 80-kové Never Gonna Give You Up.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: našeho playlistu už hit Self-Aware.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
3: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
3: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
3: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
3: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
4: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
5: Britská glam rocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. Sweets and Discotem zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Vstupenky v síti Ticketportál.
6: Ijovská pěstitelská pálenice zahajuje 2. září pálení destilátů a již teď přijímá přihlášky. Patří mezi nejmodernější a zákazníkům poskytuje ten nejlepší servis od vysání majče, jeho odpeckování a destilaci na 3-stupňové destilační koloně, včetně vyčištění destilátu na ultrazvukové čističce. Zájemci se mohou přihlásit na telefonním čísle 724 224 958 nebo mailem na palenicekyjov@seznam.cz. Kvalitní pálení. Pálenice Kyjov, ulice Luční.
7: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na Ticketportálu.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
9: Datart pořádá Maxi výprodej.
10: Cože? Maxi výprodej?
9: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pekou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969.

0: páteční odpoledne trávíte s Rádiem Jih, Rádiem Jižní Moravy. No a představte si, že na Špilberku se v sobotu poprvé otevře nová expozice věnovaná závěru druhé světové války. Vznikla přímo v nedokončeném protileteckém krytu v severní části Kasemat, který se začal budovat v posledním roce války a od roku 1945 zůstal prakticky nedotčený. Návštěvníci uvidí velkoformátové fotografie Brna po bombardování v letech 44 až 45, vzpomínky pamětníků, taky dobové plakáty nebo snímky přestavby Špilberku na kasárny. Atmosféru doplní taky dobové nahrávky a filmový týdeník z roku 1944. Muzeum města Brna zatím zpřístupní první část komplexu Kasemat, další prostory chce otevírat postupně. Takže pokud byste to chtěli zažít, tak nezapomeňte, že nová expozice bude mít premiéru v sobotu během dne Brna. No a teď si nezapomeňte užít další pecku, která nás na playlistu Rádia Jih čeká. Eva Farná a novinka Neříkej, co má se stát.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: páteční prvou hodinu odpolední nám tady u nás na rádu jich. Rádu Jižní Moravy uzavírá Rihanna a co si budeme hrát po 14. Rickyho Martina. Z novinek dáme i Ray, Where is my husband, kde je můj manžel, tak na tuhle otázku se snad nikdy ptát nebudu. A z českých hitů nabídeme Poetiku a jejich blízko. A možná je i blízko klimatizace v hodnotě 25 tisíc korun, protože jakmile uslyšíte tento song hned dvakrát za sebou, ten samý song, tak volejte studio a klima je vaše. Nachystány jsou také další dnešní jihomoravské zprávy, rádia jich a nich info o tom, že nová databáze ukáže, které školy na Jižní Moravě jsou bez bariér pro handicapované. Podrobnosti nabídneme už za malou chvíli.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
3: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 tisíc korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
3: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
3: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
3: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
4: MG Centrum Webzen si hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavač, prodavačka vodotopo a železářství. Náplní práce bude komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, dobré finanční ohodnocení, zaměstnanecké slevy a příspěvek na stravu. Nástup možný i hned. Více informací získáte na telefonu 608 24 24 30. Životopisy posílejte na e-mail železářství@mgcentrum.cz.
5: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
6: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
7: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
8: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým. Aktuálně obsazuje pracovní pozice montážník se znalostí angličtiny a elektrikář se znalostí angličtiny nebo němčiny. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s dlouholetou tradicí. Více informací najdete na www.confel.cz nebo volejte 725 934 545 paní Novotná.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
11: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrum.cz.
0: Posloucháte Rádio Jich, aktuální čas 2 minuty po 14.
12: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
13: Rádio Jich. Jihomoravské zprávy.
14: Nová databáze ukáže, které školy na Jižní Moravě jsou bez bariér pro handicapované a Luhačovice dávají solární panely na 3 městské budovy. Rodinám s dětmi na vozíku má usnadnit výběr školy nový přehled bezbariérových budov. V Jihomoravském kraji je téměř 500 základních a 130 středních škol. Bezbariérových je ale podle iniciativy Výtahy do školy jen malá část. Rodiny proto často musí jednotlivé školy obvolávat nebo obesílat a hledání vhodné školy může trvat celé měsíce. Nová databáze zatím obsahuje údaje o téměř 500 školách v Česku, z toho o 47 na Jižní Moravě. Informace mohou doplňovat samotné školy, ale také rodiče nebo žáci, například zda má budova výtah nebo bezbariérový vstup. Cílem je, aby děti na vozíku nemuseli školu vybírat hlavně podle toho, kam se vůbec fyzicky nedostanou. Luhačovice začaly instalovat fotovoltaické elektrárny na městských budovách. Solární panely získá sportovní hala Radostova, městská plovárna a budova technických služeb. Práce začínají na sportovní hale a hotovo má být do konce října. Celkové náklady dosáhnou 3 milionů 300 tisíc korun. Část výdajů pokryjí evropské dotace. Vyrobenou elektřinu chce město mezi všemi třemi objekty sdílet, aby dokázalo co nejlépe využít. Investice má zároveň v dalších letech snížit náklady na provoz městských budov.
13: Rádio Jih. Počasí.
0: Tak v tuto chvíli teploty Hodonín 28 stupňů, 27 nám hlásíte z Domanína, z Velkých Pavlovic a také z Buchlovic. Tak vás tam všude z rádia Jich zdravíme. No a jak bude zítra, tak zítra očekáváme na jiho a jihovýchodě Moravy jasno nebo jen velmi malou oblačnost. No a nejvyšší odpolední teploty v Jihomoravském kraji 35 stupňů, ve Zlínském pak naměříme odpoledne o stupeň méně.
15: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol a samozřejmě quattro. Audi Terminál, Top Centrum Car Kyjov.
13: Rádio Jih. Doprava.
0: Dopravní komplikace máme v tuto chvíli hlášené z Brna, konkrétně z Křížové ulice. Na křižovatce s Václavskou se srazilo osobní auto s člověkem na koloběžce. Počítejte zde s omezením. Pokud jste na cestách, tak hlavně v pátek odpoledne v klídku a šťastný dojezd.
13: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: A 14. hodinu odpolední už nám tady u nás na rádiu Jih. Rádio Jižní Moravy startuje Ricky Martin a legendární 90. Livin' La Vida Loca. Tak hezké páteční odpolko.

0: jsme si hráli hitovku Where is my husband? Za pár okamžiků prozkoumáme, co je zajímavého na pátku 14. srpna. Také, kdo má dneska svátek, to můžu hnedka prozradit, jsou to Alanové. Tak pánové, i vám popřejeme. No a samozřejmě nás to čeká mnohem víc. Do té doby z muziky The Wanted, anebo také Cyril.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 7. srpna vinčujeme všechno nejlepší všem Alanům k dnešnímu svátku. Tak pánové, všechno nejlepší. Pokud dnes slavíte narozeniny, tak také. Pokud chystáte oslavu, tak přece jenom bude víkend, tak opatrně, ať zítra není bolehlav. No a pátek 14. srpna je také výjimečný tím, že je dnes den krémových nanuků, což v této teplé době je super. Také máme den odstranění tetování. Já teda žádné nemám, ale slyšel jsem, že to je dosti bolestivé a problematické. Tak pokud jste si nějakou tu tetovačku rozmysleli, máte s tím zkušenost, tak klidně napište, jaký to vlastně je. No a máme také den sociálního zabezpečení. A mě, co by člověka se živnostenským listem, tak mě hnedka napadne Česká správa sociálního zabezpečení, kterou zdravíme, a kdykoliv mi od nich cinkne datová zpráva, hned mám v žaludku takový zvláštní pocit.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: No a z muziky poetika blízko, to znamená český hit. Co? Zazní dvakrát za sebou a bude klimatizace zadarmo?

0: všechno mám.
1: Rádio Jih.
2: No jo, jak to zkouší, jak volají. Držím palce, ať to vyjde. Rozhodně strašte uši, jakmile zahráme ten samý český hit dvakrát za sebou. Volejte studio, protože můžete vyhrát klimatizaci v hodnotě 25 000 úplně zadarmo. Teď Simple Plan.

0: Posloucháte Rádio Jih, Rádio Žimoravy a za pár okamžiků společně vyrazíme na přírodní koupaliště tady u nás v Jihomoravském kraji a prozkoumáme, která jsou stále bezpečná a vhodná ke koupání a která naopak už ne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
3: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
3: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
3: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
3: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
4: Myslivecký spolek Osvětimany vás zve na letní mysliveckou noc. V sobotu 15. srpna od 19.30 zahrají v areálu Ski Parku před penzionem Malovaný skupiny Mona Lisa a Vedlok. Vstupné je 200 korun a zahrnuje i lístek do bohaté tomboly. Už od 11 hodin si v penzionu Malovaný můžete pochutnat na zvěřinových specialitách. Přijďte si užít skvělou atmosféru, dobrou muziku i výborné jídlo.
5: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
6: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
7: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
8: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
9: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
11: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe,

0: všech frekvencí rádia Jih. Rádi Žumoravy jsme si hráli letní hitovku On The Floor od J.Lo, respektive Jennifer Lopez a Pitbull. No a pojďme se společně vypravit na přírodní koupaliště tady u nás v Jihomoravském kraji. Hygienici samozřejmě monitorují kvalitu vody v nich, no a používají proto stupnici 1 až 5 a je to jako ve škole. Jednička je nejlepší, pětka znamená nekoupat se v žádném případě. No a čtyřku mají vodní mlýny, respektive laguny na horní nádrži, a to kvůli sinicím a horší viditelnosti, respektive horší jakoby průhlednosti té vody. Stejně tak i vodní nádrž Letovice na Blanensku, zde se nedoporučuje se koupat opravdu. Trojku pak hlásí všech pět koupacích lokalit na Príglu, tedy na Brněnské přehradě, to znamená Kozí Horka, Osada, Rakovec, Rokle a Sokolské koupaliště. Po koupání zde je na nejvýš vhodné se osprchovat, tak na to myslete až o víkendu. K Príglu na Brněnskou přehradu vyrazíte v těch dalších horkých dnech, co nás čekají. No ale aby to nebylo jenom jako špatné zprávy, o špatných zprávách, tak jedničku pak hlásí zbylé lokality, a to včetně Lučiny u Radějova. Tam je opravdu skvělé koupání, anebo lomu u Mikulova známého, tam je to taky úplně čisté. Takže pokud o víkendu nezamíříte na klasická veřejná koupaliště, ale někam jakoby takhle z těch přírodních lokalit, tak vězte, že Nové Mlýny ne, Letovice na Blanensku taky ne, no a na Príglu se raději pak jako osprchovat, jinak je to naprosto v pohodě. Z muziky za okamžik Enrique Iglesias a také Miraj tady u nás na rádiu Jih. Hezké páteční odpolko.
1: Město Veselí nad Moravou zve na oslavy 770 let od první písemné zmínky o městě, které se uskuteční od 21. do 23. srpna. Čekají vás slavnostní trhy s doprovodným programem, vernisáže, bohatý kulturní program pro všechny generace i řada dalších atrakcí. Přijďte společně oslavit významné jubileum města. Více informací najdete na www.veselí-nad-moravou.cz. Bzenecké rodinné vinařství vás zve na 6. ročník Galerie Rýnského Rizlinku. Přijďte ochutnat Rýnské Rizlinky ročníku 1999 až 2025. Připraveny jsou prohlídky sklepa s degustací, a to v pátek 14. srpna od 15 do 23 hodin a v sobotu 15. srpna od 12 do 23 hodin. Akce se koná ve sklepních prostorách na Horním náměstí 66 v Bzenci. V sobotu od 17 hodin zahraje cymbálová muzika Hantál. Spolek vinařů Bůdy Mutěnice vás zve na letní vinné Mutěnice, které se uskuteční 14. a 15. srpna. V pátek zahraje cymbálová muzika Hudci, v sobotu vás čeká putování po 9 mutěnických vinařstvích a večer roztančí návštěvníky kapela Brixham Band. Těšit se můžete také na výborné občerstvení. Program a předprodej vstupenek na www.vinozmutenic.cz. Přijďte ochutnat vína ze zámků. V sobotu 15. srpna od 14 hodin v Bzeneckém parku. Těšte se na sekty, rizlinky napříč světem, zlaté slovácké vinaře a dvě masterclass degustace vín z Bordeaux a Jihoafrické republiky. Chybět nebude ani živý jazz a občerstvení. Více najdete na zámeckévinařství.cz.
2: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Kár, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

spojujeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Letošní letní hit od kapely Mirai, Malinovej sirup, jsme si hráli tady u nás na rádiu Jih, rádiu Žimoravě a v českých hitech. Budeme pokračovat i po páteční 15. hodině. Krištof a jejich půlnoční dřích. Čeká nás také Sombra a Back to Friends. A budeme si dál hrát letně DJ Bobo a There is a Party. Hity pro dobrou náladu nás budou provázet po celou další hodinu tady na Jihu. Za pár okamžiků už další čerstvé jihomoravské zprávy Rádia Jih a v nich info o tom, že se chystá rekonstrukce ubytovny Pohoda v Brně. Desítky obyvatel se budou muset vystěhovat. Podrobnosti za malou chvíli.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
3: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
3: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
3: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
3: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
4: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
5: Ateliér Art Dia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
4: Více na www.tymaturciak.art.
6: Mastrakovo Matkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovo Mat na ulici Boršovská v Kyjově.
7: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
8: Hledáte práci se zvířaty? VSV Vracov hledá ošetřovatele hospodářských zvířat. Čeká vás péče o zvířata, krmení, dojení a práce ve stájích. Praxe není nutná, všechno vás naučíme. Nabízíme práci na dobu neurčitou a řadu benefitů. Nástup je možný i hned. Přidejte se k nám. Více informací získáte u pana Jaroslava Blahy na telefonu 722 990 119 nebo na www.navoz-km.cz v sekci kariéra.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Luc a získej nákup zdarma. XXX Luc do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Páteční odpoledne trávíte ve společnosti Rádia Jich, odbyla 15.
7: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz
8: Rádio Jich. Jihomoravské zprávy.
9: Chystá se rekonstrukce ubytovny Pohoda v Brně. Desítky obyvatel se budou muset vystěhovat a křižovatku Gahurova vodní ve Zlíně čeká modernizace. Brněnskou bytnu Pohoda v ulici Vlhká čeká rekonstrukce, kvůli které se budou muset desítky jejich obyvatel vystěhovat. Majitel chce s opravami začít během následujících 2 měsíců. Přesný termín ani délku prací ale zatím nezná. V objektu nyní žije zhruba 80 lidí a důvodem rekonstrukce jsou mimo jiné špatné podmínky, zničené vybavení a opakovaný výskyt štěnic. Po opravě má ubytovna dále fungovat. Majitel ale nechce ubytovávat rodiny s dětmi a zaměří se pouze na jednotlivce. Brněnský magistrát situaci monitoruje a nabízí lidem pomoc s hledáním bydlení. Zároveň ale upozorňuje, že plošné nouzové ubytování zajišťovat nebude. Ve Zlíně začne v pondělí 17. srpna modernizace světelné křižovatky ulic Gahurova a Vodní. Práce potrvají až do října, křižovatka ale zůstane po celou dobu průjezdná v obou směrech. Silničáři vymění stožáry semaforů, obnoví kabely a modernizují technologii, která křižovatku řídí.
8: Rádio Jih. Počasí.
10: Tak a pojďme společně zkontrolovat teploměry. Uherské Hradiště 28 stupňů, stejně tak nám to hlásíte i z Archlebova. Baltice pak 29 hlásí v tuto chvíli a z Luku 28 stupňů máme hlášeno. Tak hezké odpolko vám všem do všech těchto míst.
11: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, top centrum Kárkyjov.
8: Rádio Jih. Doprava.
10: Zdá se, že můj mozek už má taky asi pátek, takže ještě jak bude zítra? Zítra bude jasná obloha a nejvyšší odpolední teploty v Jihomoravském kraji 35 stupňů. Ve Zlínském pak naměříme maximálně o stupeň méně. No a teď k dopravě. Na trase z Uherského Hradiště na Brno za Bučovicemi se střetlo osobní auto s dodávkou. Počítejte zde se zdržením v obou směrech. Pokud jste na cestách, tak šťastnou cestu.
8: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
10: 15. hodinu nám tady u nás na Rádu Jih. Rádu Jižní Moravy už startuje Justin Timberlake s hitovkou Sexy Back. Bude také Rag & Bowman a spousta další skvělé muziky. A také Zbyněk Kopeček a jeho vynazovo okénko. Tak hezké páteční odpoledne.

0: Vyňany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Dobrý den, od mikrofonu Rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Při tvorbě dnešního pořadu jsem si více než obvykle uvědomil, jak čas šíleně letí. Připadá mě to jako včera, kdy jsme v loni čistili mlýnek Alice po sezóně a další vinobraní je před námi. I když je relativně ještě čas, možná stojí za to si udělat malou inventuru ve sklepě. Úroda letos asi nebude patřit mezi ty největší, ale i tak je potřeba ji někam uložit. Například do populárních a vyzkoušených malých nerezových nádob s plovoucím víkem. Ve vinařském domě je nabízíme od objemu 30 až do objemu 1000 litrů a to za velmi nízké ceny. Pořizují si je mimo vinaře i pálenkáři, medaři, malovýrobci piva, sajdru a další, kdo potřebují uskladnit svůj výrobek bez rizika znečištění či inekce jiných pachů a chutí. Výborná vlastnost těchto nádrží je i lehkost, skladnost a možnost jí mít stále plnou. Vždyť nerezka 150 litrů váží jen 8 kg. Je daleko lehčí jak demižon. Díky ušlechtilé nerezové oceli, což je vlastně legovaná ocel, která obsahuje vysoký podíl chromu, nemusí být stěna příliš silná. Nerezovou nádobu si ale i tak musíme chránit, zejména před porušením jinými kovy nebo nevhodnými přípravky. Pak přichází tzv. Bodové korozi, tedy kdy tečky v chromu se brzy stanou malými dírkami. Vzhledem k vzniku vinného kamene je jeho odstraňování a možnost čištění velmi významné na zpracování povrchu. Čím hladší, tím lepší. Proto má dnes naprostá většina nádrží leštěný povrch. Při jejich čištění nesmí být použit přípravek obsahující chlor, který je pro nerez smrtící, a ani taky žádné mechanické škrabky. Lehce nádrž vyčistíte tak, že ji napřed vystříkáte studenou vodou a pak jemně pustíte po stěnách vřelou vodu. Díky pnutí se kámen uvolní a hladce sjede na dno. Nerez dobře odvádí teplo a tak lze při kvašení nádrž lépe ohřát či ochladit obyčejným větrákem nebo vodou se suchým ledem. A asi největší výhodou v našich podmínkách malých sklepů je plovoucí víko, které udrží náplň sudu stále plnou. Sklizeň se nekompromisně blíží, rád bych připomněl, s čím se v naší velké a moderní prodejně vinařského domu můžeme pochlubit. Jsou to mimo jiné velmi osvědčené špičkové kvasinky řady Fermihill či prémiové francouzské Anjo. Na zpracování hroznů a moštu máme také enzymy a antioxidanty. Samozřejmostí je také široká škála bentonitů, čiřidel, kyselin a také větších technologií, jako jsou kvalitní mlínko, odstopkovače, lisy, čerpadla, filtry, kádě i mnoho druhů lahví. Z nerezových produktů jsou to míchadla, stáčecí pomůcky, náhadice či síta, kýble i malé nádoby na míchání přípravků. Máme také český cukr krystal v balení 25 kg a samozřejmostí je i hroznový koncentrát, buničina a mnoho dalších věcí. Vinobraní je krásné, ale pro nás vinaře i hodně stresové. Tak nám všem přeji hlavně pevné nervy. Od mikrofonu Rádia Jih přeji hezký den. Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dumňany.
0: Vinařovo okénko na Rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z Vinařského domu v Dumňanech.
2: www.vinařskydom.cz.
0: Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem.
3: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
0: Rádio Jih.
2: Rádio Jih.
0: Rádio Jižní Moravy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
4: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
5: Vinohrady, Vinohrady, dobré vínko dáváte. Sedleci u Mikulova vítáme vás zas a znova. Vína skvělá, poetická, klobás už se k němu chystá. Pohodička, víno klid, můžete tu tábořit. Ve dne v noci uvidíte, sami se tu obsloužíte. I děti sebou vemte příště, máme pro ně hezké hřiště. Těšíme se na vás v Sedleci u Mikulova.
6: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na Ticketportálu.
7: Společnost Surmat ve Vnorovech přijme řidiče nákladního automobilu pro rozvoz hutního materiálu po Jihomoravském a Zlínském kraji. Požadujeme řidičské oprávnění skupiny C, profesní průkaz a bezúhonnost. Nástup je možný i hned. Máte zájem? Zašlete svůj životopis na e-mail řidičica@surmat.cz.
8: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
10: No a v pátečním odpoledni se nám sem k nám do rádia jich ozval Adam. Dobrý den, můžu nechat zahrát písničku pro Marušku, Kristýnku a Evičku ze Bzence, ať máme hezký den a už slavíme hody. Děkuji moc, Adam. Tak Adame, zdravíme vás do Bzenca a posíláme Olgu Lounovou.

0: celého Jihomoravského a Zlínského kraje jsme z rádia jich hráli Olivy, Rodrigo, Drop Dead. No a pamatujete na tento pohádkový song z jednoho animáku?
1: Starýho kozla se ptej.
2: No nazdar, už zase zpívá.
1: Strašný prokletí, už trvá stovky dní.
0: Zpívající kozel, který byl prokletý tím, že musel neustále zpívat. Myslím si, že to je z animáku Červená karkuka. No a proč si to pouštíme? Protože to horko, kombinace horka a taky kombinace toho, že se sem tam občas nějaké to zvíře zatoulá, vyústilo včera v to, že jeden kozel utekl ze svého výběhu a toulal se mezi Jehnicemi a Ořešínem. Lidé ho tam našli vyčerpaného, proto přivolali strážníky. Zvíře nakonec skončilo v útulku, kde si pracovníky rychle tento kozel získal svou přítulností. Majitel byl kontaktován a chlupatý a rohatý výletník už je zpátky doma a to je dobrá zpráva. Tak snad se vám vaši zvířecí miláčci nezatoulají, protože pak je to docela velký stres a pro všechny strany.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: No a od uteklého kozla zpátky k hitům pro dobrou náladu. Do 16. Mika Relax bude také The Weeknd společně s Arianou Grande. Dáme hitovku Save Your Tears. No a můžu slíbit také pokáče. A mám doma kočku.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočko.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se popártí.

0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se stává.

0: naše v tu chvíli naší krev neprolívá.
1: Páteční 15. hodinu nám tady u nás na rádiu Jih. Rádio Jih Moravy uzavírá Pokáč hitovkou Mám doma kočku. Po 16. se můžeme společně těšit na kapelu Opět a Radeček a vyrazíme na hory. Mimochodem, Radečkové vystoupí dneska večer v Kyjově v rámci oslav 900 let, a to od 22 hodin, tuším, že na Masarykovo náměstí, a vstup je zdarma. Tak pokud máte rádi Opět a Radeček, tak hurá dneska večer do Kyjova. Z další hitu nabídneme po 16. i Davida Guettu Run Run River. Jeho novinka, která naprosto ovládá žebříčky na Spotify a dalších streamovacích platformách tady u nás v České republice, se to moc líbí, no a proto si to budeme hrát. No a z letních hitů a z klasiky pak nabídeme Laskečap a Asereje. Nachystány jsou také další dnešní jihomoravské zprávy Rádia Jih a v nich info o tom, že Luhačovice dávají solární panely na trojici městských budov.
2: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
3: Ale to se může rychle změnit.
4: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
3: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
4: V létě chladí, v zimě hřeje.
3: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
4: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
3: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
4: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
5: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
6: Kyjo slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají Opět a Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.mestokyjov.cz.
7: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
8: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
9: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým. Aktuálně obsazuje pracovní pozice montážník se znalostí angličtiny a elektrikář se znalostí angličtiny nebo němčiny. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s dlouholetou tradicí. Více informací najdete na www.confel.cz nebo volejte 725 934 545 paní Novotná.
7: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
11: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín www.topcentrum.cz.
1: Hezké páteční odpoledne s rádiem Jicho odbyla 16.
12: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
13: Rádio Jich. Jihomoravské zprávy.
14: Nová databáze ukáže, které školy na Jižní Moravě jsou bez bariér pro handicapované a Luhačovice dávají solární panely na 3 městské budovy. Rodinám s dětmi na vozíku má usnadnit výběr školy nový přehled bezbariérových budov. V Jihomoravském kraji je téměř 500 základních a 130 středních škol. Bezbariérových je ale podle iniciativy Výtahy do školy jen malá část. Rodiny proto často musí jednotlivé školy obvolávat nebo obesílat a hledání vhodné školy může trvat celé měsíce. Nová databáze zatím obsahuje údaje o téměř 500 školách v Česku, z toho o 47 na Jižní Moravě. Informace mohou doplňovat samotné školy, ale také rodiče nebo žáci, například zda má budova výtah nebo bezbariérový vstup. Cílem je, aby děti na vozíku nemuseli školu vybírat hlavně podle toho, kam se vůbec fyzicky nedostanou. Luhačovice začaly instalovat fotovoltaické elektrárny na městských budovách. Solární panely získá sportovní hala Radostova, městská plovárna a budova technických služeb. Práce začínají na sportovní hale a hotovo má být do konce října. Celkové náklady dosáhnou 3 milionů 300 tisíc korun. Část výdajů pokryjí evropské dotace. Vyrobenou elektřinu chce město mezi všemi třemi objekty sdílet, aby ji dokázalo co nejlépe využít. Investice má zároveň v dalších letech snížit náklady na provoz městských budov.
13: Rádio Jih. Počasí.
1: Tak a pojďme opět zkontrolovat teploměry. Na 30 už nám to vystoupalo ve Veselí nad Moravou, v Sudoměřicích a také v Dolních Věstonicích. No a 29 nám hlásíte pak z Bílovic u Uherského Radiště. No a zítra pak očekáváme na obloze zcela jasno nebo jen velmi malou oblačnost. No a nejvyšší teploty v Jihomoravském kraji vystoupají na 35, ve Zlínském pak o stupeň méně budeme mít.
7: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol a samozřejmě quattro. Audi Terminál, Top Centrum Car Kyjov.

Jinak dobrá zpráva ze silnic, v tuto chvíli nemáme hlášené žádné nové dopravní komplikace. A tak si pojďme při pátečním odpůvodní zvesela hrát. Tady jsou Daft Punk, Get Lucky a za chvíli slíbený Laskečap a Asery. Hezké odpolko s jihem.

Rádiu Jih, Rádiu Žumoravy jsme se vrátili do roku 2002 a to společně s Laskečap a letní hitovkou Asereje. Ve Zlíně dneska startuje Barumka, tak pokud projíždíte Zlínem nebo se tam chystáte, myslete na to, hodně aut, svým způsobem i hodně zmatku.

0: Pitchovali moravskou besedu a bude to mazec, jako vypadalo to fantasticky. Podrobnosti nabídneme tady u nás už na jihu, už za malou chvíli. Do té doby z muziky David Guetta, Run Run River, a dáme také Kabáty a Šamana.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: páteční odpoledne trávíte ve společnosti Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy, a my jsme za to nesmírně, vesmírně rádi. No a právě teď se společně přesuneme tam, kde nás posloucháte na frekvenci 105.1 FM, to znamená do Brna, protože o tomto víkendu Brno zažívá poprvé v historii celoměstské hody. Ano, je to tak, program ostartoval dneska ve 13 hodin na náměstí Svobody, kde se stavěla hodová máje. Teď odpoledne tam hraje cymbálová muzika Jánoch, večer od 19 hodin pak na náměstí Svobody v Brně vystoupí cymbalika, což je úžasný projekt se skvělou muzikou a skvělým pojetím folkloru jako takového. Hrajeme cymbaliku i na našem sesterském rádiu Jih Cymbálka. No ale hlavní část celoměstských hodů v Brně je naplánovaná na zítra. V jednu odpoledne vyrazí od nové radnice průvod stárků a chas z 23 brněnských městských částí. Krojovaní projdou centrem a v 15 hodin převezme představitel Brna hodové právo. Následovat bude tanec moravské besedy a jak jsem už před chvilkou zmínil, viděl jsem reportáž z nacvičování této moravské besedy a je to úžasný pohled. Mimochodem, jednotlivé dvojice v té moravské besedě budou rozmístěny tak, jak reálně jsou lokalizovány městské části jako takové brněnské. Vypadá to opravdu moc hezky a v těch krojích to bude naprostá úžasná paráda. Takže zítra po 15. hodině moravská beseda všech 23 brněnských městských částí na náměstí Svobody. No a pak od 16 hodin začne na náměstí Svobody hodová zábava s dechovou hudbou Zlaťanka, která potrvá až do 22 hodin. Takže pokud jste z Brna a z okolí, máte rádi folklor a nebo vás to fascinuje a baví, doražte zítra odpoledne na náměstí Svobody a rozhodně nebudete litovat. No a pokud máte rádi folklor nebo i částečně dechovku, rozhodně nezapomínejte ani na naše sesterské rádio Jih Cymbálka. To naladíte na Hodonínsku, Kyjovsku, Břeclavsku, Veselsku i Strážnicku, normálně na svých rádiích, anebo také online na www.radiocymbalka.cz. Tam se dozvíte i vše podstatné, co tam vysíláme, kdy tam vysíláme a tak dále.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: A co bychom to byli za pravé jihomoravské rádio, kdybychom neměli písničku o tom, o hodech jako takových. Tady je kapela ze Sobůlek, jmenují se Atak a jejich song Zvyky je právě o hodech jako takových. Tak si ho pojďme užít.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DDBike.cz.
3: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
4: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na Ticket portálu.
5: Myslivecký spolek Osvětimany vás zve na letní mysliveckou noc. V sobotu 15. srpna od 19.30 zahrají v areálu Ski parku před penzionem Malovaný skupiny Mona Lisa a Vedlok. Vstupné je 200 korun a zahrnuje i lístek do bohaté tomboly. Už od 11 hodin si v penzionu Malovaný můžete pochutnat na zvěřinových specialitách. Přijďte si užít skvělou atmosféru, dobrou muziku i výborné jídlo.
6: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
8: Já chci hot dog.
9: Já mám chuť na matcha latte.
10: Taky beru hot dog a klid v autě.
7: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
11: Na MOL se si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.

0: město Veselí nad Moravou zve na oslavy 770 let od první písemné zmínky o městě, které se uskuteční od 21. do 23. srpna. Čekají vás slavnostní trhy s doprovodným programem, vernisáže, bohatý kulturní program pro všechny generace i řada dalších atrakcí. Přijďte společně oslavit významné jubileum města. Více informací najdete na www.veselí-nad-moravou.cz. Vinařství Dufek ve Svatobořicích Mistříně vás co nejsrdečněji zve v sobotu 15. srpna na den otevřených sklepů. Začátek akce je od 10 hodin. Těšit se můžete na neomezenou ochutnávku více než 175 vín, včetně archivů, prohlídky historických sklepů, francouzské síry, cymbalovou muziku i vystoupení mužského sboru z Lovčic. Přijďte 15. srpna do Vinařství Dufek. Združení Petrov žije vás zve na 15. Petrovské chmelobraní. V sobotu 15. srpna od 11 hodin v areálu Petrovských plží ochutnáte desítky piv z 25 mini i středních pivovarů. Chybět nebude občerstvení ani vína od místních vinařů. Vstupné je 100 korun. Na místě budeme soutěžit o láhev nejsilnějšího piva na světě Scottish Beefeer Fire. Více na Facebooku 15. chmelobraní. Spolek vinařů Bůdy Mutěnice vás zve na letní vinné Mutěnice, které se uskuteční 14. a 15. srpna. V pátek zahraje cymbalová muzika Hudci, v sobotu vás čeká putování po 9 mutěnických vinařstvích a večer roztančí návštěvníky kapela Brixen Band. Těšit se můžete také na výborné občerstvení. Program a předprodej vstupenek na www.vinozmutenic.cz. Přijďte ochutnat vína ze zámků. V sobotu 15. srpna od 14 hodin v Bzeneckém parku. Těšte se na sekty, rizlinky napříč světem, zlaté slovácké vinaře a dvě masterclass degustace vín z Bordeaux a Jihoafrické republiky. Chybět nebude ani živý jazz a občerstvení. Více najdete na zámeckévinařství.cz. Zahrádkáři a vinaři z Čejče vás zvou na letní putování vinnými sklepy. Přijďte v sobotu 15. srpna do areálu sklepů pod Bůdama. Od 11 do 18 hodin pro vás bude otevřeno 19 vinných sklepů. Můžete ochutnat celkem 255 vzorků vín. Během dne vás bude zpěvem lidových písní provázet mužský sbor z Hovorán. Večer zpestří cymbálová muzika Stupava a hudebník Vítův Brácha. Cirkus Metropol přijíždí do Hodonína. Od 20. do 23. srpna vás na ulici Legionářů čeká velkolepé představení v klimatizovaném šapito. Těšte se na duo Štipka, umělce na koních a držitele bronzu z největšího cirkusového festivalu světa v Monte Carlo. Artisty, tygry, velbloudy, arabské koně a další. Představení jsou ve čtvrtek, pátek a sobotu od 18, v neděli od 11 hodin. Více na www.cirkus.cz. Metropol.eu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: 16:58, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jih Moravy, po 17. už Masterboy. Dáme velkou klasu let 90. Naopak z druhého konce z novinkových hitů Medúza. No a z českých hitů pak bude Cuzinka v tvojej zemi.
1: Dívám se do slovníku a zkouším zahrát lejsem.
0: A Single X, který mimochodem vystoupil o uplynulém víkendu na svatovavřineckých slavnostech. Minulý pátek tu byl v Hodoníně na Masarykově náměstí. Tak s vámi, pokud jste byli, bylo to fajn? Splnilo očekávání. Já doufám, že za pár okamžiků také další dnešní jihomoravské zprávy Rádia Jih.
2: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
3: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
3: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: V létě chladí, v zimě hřeje.
3: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
2: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
3: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
2: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
4: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Britská glam rocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. The Sweet and Discotem zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Vstupenky v síti Ticketportál.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Mini kapsičky Felix Fantastic Želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
10: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Pryč DPH! Pryč DPH!
13: Přesně tak. Nakupte v Mavericksu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mavericks. Buďte in.
2: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
14: Chystá se rekonstrukce ubytovny Pohoda v Brně. Desítky obyvatel se budou muset vystěhovat a křižovatku Gahurova vodní ve Zlíně čeká modernizace. Brněnskou ubytovnu Pohoda v ulici Vlhká čeká rekonstrukce, kvůli které se budou muset desítky jejich obyvatel vystěhovat. Majitel chce s opravami začít během následujících 2 měsíců. Přesný termín ani délku prací ale zatím nezná. V objektu nyní žije zhruba 80 lidí a důvodem rekonstrukce jsou mimo jiné špatné podmínky, zničené vybavení a opakovaný výskyt štěnic. Po opravě má ubytovna dále fungovat. Majitel ale nechce ubytovávat rodiny s dětmi a zaměří se pouze na jednotlivce. Brněnský magistrát situaci monitoruje a nabízí lidem pomoc s hledáním bydlení, zároveň ale upozorňuje, že plošné nouzové ubytování zajišťovat nebude. Ve Zlíně začne v pondělí 17. srpna modernizace světelné křižovatky ulic Gahurova a Vodní. Práce potrvají až do října. Křižovatka ale zůstane po celou dobu průjezdná v obou směrech. Silničáři vymění stožáry semaforů, obnoví kabely a modernizují technologii, která křižovatku řídí.
15: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
16: Rádio Jih. Počasí.
14: Dnes večera v noci jasno, noční teplota 16 až 13, zítřek bude jasný, naměříme 32 až 35 stupňů na jihu Moravy, ve Zlínském kraji maximálně 33.
17: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, top centrum Car Kyjov.

0: Koupte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
3: Mami, mohla bych od září chodit na malování?
4: Ateliér Art Dia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
3: Více na www.tymaturciak.art.
5: Britská glam rocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. Sweets and Discotem zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Vstupenky k síti Ticketportál.
6: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889. Břeclav. 114. Brno. 105.1. Uherské Hradiště. 969. A Zlín.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Top Centrum Car Kyjov nabízí preventivní péči o motor vašeho vozu. Dekarbonizaci. Vraťte motoru jeho sílu díky odstranění karbonových usazenin. Top Centrum Car Kyjov. Váš servisní partner Audi.
3: MG Centrum ve Bzenci hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavač, prodavačka vodotopo a železářství. Náplní práce bude komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, dobré finanční ohodnocení, zaměstnanecké slevy a příspěvek na stravu. Nástup možný i hned. Více informací získáte na telefonu 608 24 24 33. Životopisy posílejte na e-mail železářství@mgcentrum.cz.
4: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
5: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
6: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
7: Hledáte práci se zvířaty? VSV Vracov hledá ošetřovatele hospodářských zvířat. Čeká vás péče o zvířata, krmení, dojení a práce ve stájích. Praxe není nutná, všechno vás naučíme. Nabízíme práci na dobu neurčitou a řadu benefitů. Nástup je možný i hned. Přidejte se k nám. Více informací získáte u pana Jaroslava Blahy na telefonu 722 990 119 nebo na www.navoz-km.cz v sekci kariéra.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
9: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrum.cz.
10: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Nová databáze ukáže, které školy na Jižní Moravě jsou bez bariér pro handicapované a Luhačovice dávají solární panely na 3 městské budovy. Rodinám s dětmi na vozíku má usnadnit výběr školy nový přehled bezbariérových budov. V Jihomoravském kraji je téměř 500 základních a 130 středních škol. Bezbariérových je ale podle iniciativy Výtahy do školy jen malá část. Rodiny proto často musí jednotlivé školy obvolávat nebo obesílat a hledání vhodné školy může trvat celé měsíce. Nová databáze zatím obsahuje údaje o téměř 500 školách v Česku, z toho o 47 na Jižní Moravě. Informace mohou doplňovat samotné školy, ale také rodiče nebo žáci, například zda má budova výtah nebo bezbariérový vstup. Cílem je, aby děti na vozíku nemuseli školu vybírat hlavně podle toho, kam se vůbec fyzicky nedostanou. Luhačovice začaly instalovat fotovoltaické elektrárny na městských budovách. Solární panely získá sportovní hala Radostova, městská plovárna a budova technických služeb. Práce začínají na sportovní hale a hotovo má být do konce října. Celkové náklady dosáhnou 3 milionů 300 tisíc korun. Část výdajů pokryjí evropské dotace. Vyrobenou elektřinu chce město mezi všemi třemi objekty sdílet, aby dokázalo co nejlépe využít. Investice má zároveň v dalších letech snížit náklady na provoz městských budov.
10: Rádio.
11: Dnes večera v noci jasno, noční teplota 16 až 13, zítřek bude jasný, naměříme 32 až 35 stupňů na jihu Moravy, ve Zlínském kraji maximálně 33.

0: se pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
2: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
2: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt

Vinařství Dufek ve Svatobořicích Mistříně vás co nejsrdečněji zve v sobotu 15. srpna na den otevřených sklepů. Začátek akce je od 10 hodin. Těšit se můžete na neomezenou ochutnávku více než 175 vín, včetně archivů, prohlídky historických sklepů, francouzské síry, cymbalovou muziku i vystoupení mužského sboru z Lovčic. Přijďte 15. srpna do Vinařství Dufek. Združení Petrov žije vás zve na 15. Petrovské chmelobraní. V sobotu 15. srpna od 11 hodin v areálu Petrovských Blží ochutnáte desítky piv z 25 mini i středních pivovarů. Chybět nebude občerstvení ani vína od místních vinařů. Vstupné je 100 korun. Na místě budeme soutěžit o láhev nejsilnějšího piva na světě Scottish Beefeer Fire. Více na Facebooku 15. chmelobraní. Přijďte ochutnat vína ze zámků. V sobotu 15. srpna od 14 hodin v Bzeneckém parku. Těšte se na sekty, rizlinky napříč světem, zlaté slovácké vinaře a dvě masterclass degustace vín z Bordeaux a Jihoafrické republiky. Chybět nebude ani živý jazz a občerstvení. Více najdete na zámeckévinařství.cz. Cirkus Metropol přijíždí do Hodonína. Od 20. do 23. srpna vás na ulici Legionářů čeká velkolepé představení v klimatizovaném šapito. Těšte se na duo Štipka, umělce na koních a držitele bronzu z největšího cirkusového festivalu světa v Monte Carlo. Artisty, tygry, velbloudy, arabské koně a další. Představení jsou ve čtvrtek, pátek a sobotu od 18, v neděli od 11 hodin. Více na www.cirkus.cz. Metropol EU. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Rádio Jih. Počasí.
4: Moravo, další prázdninový pátek běží, vy jste si hem a já vám prozradím, jaké počasí doprovodí dnešní noc a zítřejší sobotní den. Dnes v noci bude na jihu jasno a teploty od 11 do 16 stupňů. V sobotu pak krásně jasno a teploty od 31 do 35 stupňů. Tak i o víkendu zůstaňte si hem a užívejte letošní léto.

0: jsme se dočkali, Moravo, je tu další prázdninový pátek a vy 14. srpnový večer trávíte si hem. No a já vám dnes musím prozradit termín letošních rosických česnekovek. Na velké slavnosti česneku vás pozvu už za chviličku. Tak zůstaňte s námi a užívejte večer ve společnosti Hitů jihu pro dobrou náladu. Ze studia zdravíme celou jižní a jihovýchodní Moravu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: páteční večer Rádio Jih, no a já vás dnes pozvu i na Česnekovky do Rosic. Česnekový festival s nezaměnitelným aroma a bohatým kulturním programem nabídne už 5. září pestré česnekové menu, farmářský trh nebo piva z malých pivovarů. Na zámek v Rosicích si určitě vydejte 1. zářijovou sobotu. Na tržišti si totiž koupíte nejrůznější odrůdy českého, moravského a slovenského česneku, ale také speciality, třeba polévku, bramboráky, topinky, česnekové sádlo, placky a nejrůznější masa s česnekem. K tomu připočítejte speciály řemeslných pivovarů a klasický sortiment farmářských trhů. Podávat se dokonce bude také divadelní dezert a na své si rozhodně přijdou i hudební gurmáni. Takže Česnekovky Rosice už 5. září. Tak si to tam vyražte super užít. Tahle událost je vlastně důkazem, že i začátek září můžete užít naplno. Při pátku k prázdninové pohodě už ale všem další songy s Tesihem. A my přejeme krásný večer celé jižní a jihovýchodní Moravě.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: páteční 14. srpnový večer na jihu a my se celý dnešní večer věnujeme moravským tipům, které vám zpříjemní prázdninový čas. No a já vás proto už za moment pozvu na víkendové hody do Hustopéč. Podrobnosti k právě probíhající události prozradím už za moment. Tak buďte u toho a mějte pokud možno klidný páteční večer ve společnosti Rádia Jih.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéka a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
3: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
3: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
3: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
3: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: 14. srpnový, navíc páteční večer, zůstáváte dál na vlnách jihu. No a v Hustopečích dneškem odstartovaly letošní krajované hody. No a už proběhlo stavění máje, v současnosti tam koncertuje cymbálka a ve 22 hodin dnes startuje předhodová diskotéka. V sobotu pak projde městem průvod a ve 20 hodin odstartuje večerní zábava. Vše vyvrcholí v neděli a chybět nebude hodová mše, průvod městem, odpolední zábava s dětským sólem i večerní zábava. Tak vyražte tento víkend i na hody do Hustopeč. Teď už ale každopádně další songy jihu, a to nejen pro Hustopeče, kam pozdravujeme. Pojďme do nich, krásný páteční večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: páteční 14. srpen, další prázdninový týden ve finále. Před námi víkend, no a my na jihu celý den slavíme dnešní jmeniny všech moravských silv. No a zítra v sobotu 15. srpna Hana oslaví své jmeniny. Těch potkáme 790 na Hodonínsku, 755 na Břeclavsku, 752 na Kyjovsku, 1423 na Zlínsku, 229 u nás na Bučovicku a 5854 Haníček potkáme v Brně. My ze studia Hanám gratulujeme, aby všichni celý víkend slavte, co se dá. Krásný letní, navíc páteční večer si hem přejeme a přidáváme exkluzivní výběr hitů pro dobrou náladu. I dnes večer s váma zůstává Josef Bouda.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Jih. Hrajeme hity pro dobrou náladu.
1: Aj.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Jih, počasí.
4: Moravo, další prázdninový pátek běží, vy jste si hem a já vám prozradím, jaké počasí doprovodí dnešní noc a zítřejší sobotní den. Dnes v noci bude na jihu jasno a teploty od 11 do 16 stupňů. V sobotu pak krásně jasno a teploty od 31 do 35 stupňů. Taky o víkendu zůstaňte si hem a užívejte letošní léto.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
5: Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české a

0: se pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české a slovenské hity.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni. Ale to se může rychle změnit. Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
2: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
2: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české a slovenské

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si! Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 1014, Brno 1051, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
0: Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české

0: se pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české a slovenské hity.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.

0: tak všechno mám.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
3: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
3: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
3: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
3: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české a slovenské

0: se pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni. Ale to se může rychle změnit. Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Morava.